0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zařila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám. Přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerochlovecký, chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště, z odchovny, a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle rérochlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let.
3: Tak to
2: rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzor v New Yorku žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Raroch lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku, nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se.

0: s ním nepracuje.
1: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
0: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
2: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající odlici cizího odla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

zmražený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromnýho člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten úplně ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš červeným šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů. Že? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátil. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina.

0: musím říct, že to byla úplně ruína. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
1: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
0: Všechno je starý. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno starý. Jo. A nábytek je tady, to odsaď.
1: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
0: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
2: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
0: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Znáte, teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
1: Jak jste se seznámili vy dva?
0: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavě věř, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by bylo váš parfém. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak se na něj nakoukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem říkal, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
1: No asi to nevzdal.
0: Nevzdal.
1: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
0: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
1: A z toho Řecka sem na Blatnou?
0: Ano, z toho Řecka byla Blatná. Jenom přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete, Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce, v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se.
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádí. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
3: Neměli jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Úředníci v obcích s rozšířenou působností zaregistrovali strany a hnutí do podzimních komunálních voleb i do voleb senátních. Architekti představili budoucí podobu lázní v Chomutově za více než miliardu korun. Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Bude zataženo s přeháňkami odpoledne polojasno, teploty do 21 stupňů. Krásné sobotní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Registrační úřady v pátek rozhodly o registraci kandidátních listin pro volby do Senátu. Nejpozději dnes musí rozhodnout o registraci kandidátek do komunálních voleb. Volby budou 9. a 10. října. V Ústeckém kraji budou lidé volit do třetiny Senátu na Lounsku a Děčínsku.
2: Na Děčínsku se o post senátora uchází 5 kandidátů, na Lounsku 6. V porovnání s rokem 2020 jsou jejich počty nižší. Úřady dnes zaregistrovaly i strany a hnutí kandidující v komunálních volbách. Více jich usiluje o přízeň voličů v porovnání s rokem 2022 v Lounech, Ústí nad Labem, Děčíně a Mostě. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Architektonické studio Boele Architekti v pátek představilo budoucí podobu někdejších městských lázní v Chomutově. Chtějí zachovat charakter budovy, recyklovat materiály použité na původní stavbu, do bazénu umístit knihovnu a zachovat odkaz na lázně, třeba projekcí vody na strop. Na začátku prázdnin zahájilo na lounské poliklinice provoz pracoviště denzitometrie. Pacientům měří hustotu minerálů v kosti a hustotu kostní dřeně. Od září se rozšíří podle mluvčí radnice Pavly Kutlu taky o interní ambulanci se dvěma lékaři, kteří už teď přijímají nové pacienty. Ordinace bude otevřená od pondělí do pátku. Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí míň než loni, celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
3: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
0: Sklizeň bude menší i u řepky, klesne asi o čtvrtinu na přibližně 770 tisíc tun.
1: Počasí.
0: A dnes čekáme zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm ojediněle bouřkami. Odpoledne polojasno a přeháňky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Železném Brodě na Jablonecku pozor na nehodu osobního vozu a v Žadci počítejte řidiči s uzavírkou Jiráskovy ulice, přesněji mezi náměstím Svobody a křižovatkou s Dlouhou ulicí. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a já vám přeji krásnou sobotu s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak to byly zprávy v pět od Jany Moravcové. Já vám také přeju pěkné ráno, pokud jste si tedy při sobotě přivstali. A právě dnešní den, tedy 22. srpen, budeme za malou chvíli probírat v našem kalendáriu s Petrem Jungmanem. Podíváme se i do Liberce na Králově Háji, tam totiž probíhá rekonstrukce budovy dětské a adolescentní psychiatrie a měla by přinést víc lůžek, víc zázemí, prostoru, no prostě víc uslyšíte v naší reportáži před půl šestou. Teď ale písničky, které nestárnou. Zahrají a zaspívají Petr Novák nebo Věra Martinová.
1: Český rozhlas Sever.

0: Věra Martinová na Českém rozhlasu v Sedere. Dobré ráno, 10 minut po 5. hodině, čas na pohled do kalendáře. Dneska už je 22. srpna.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
3: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
2: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme čtvrt na šest a ptáme se, jaké máme při sobotě počasí. Tak aktuální teploty venku od 11 do 14 stupňů Celsia, ale třeba na Milešovce už je pod 10 stupňů. Tuhle teplotu jsme tedy opravdu neviděli dlouho. Pohled na radar nám ukazuje srážky v okolí Žatce, ale předpověď počasí říká, že těch srážek bude při sobotě určitě víc. V první polovině dne bude převládat zataženo. Budou tu přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat, pak možná i polojasno a ty přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, ve Šluknovském výběžku dokonce jen 16 až 18 stupňů Celsia.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: zpíval Marek Ztracený a na Českém rozhlasu Sever. Teď novinky z Liberce, kam se teď podíváme. Kapacita dětské psychiatrie v Liberci téměř se rozšíří téměř o polovinu. Oddělení je umístěné v bývalé mateřské škole na Králově Háj, jenže tyhle prostory nevyhovovaly náročným potřebám péče o pacienty s duševními poruchami. Tak přijde modernizace, ta modernizace nebude pravda z nejlevnějších, přijde libereckou nemocnici skoro na 200 milionů korun, ale hrubá stavba, ta už je téměř u konce.
1: My jsme poskytovali super péči, ale ve strašných podmínkách. Třeba byla jedna sprcha, jo, na celý, jako, ale nikam už jenom to nešlo rozšířit.
2: Vrchní sestra Blanka Starková popisuje podmínky, ve kterých dětská psychiatrie ještě donedávna působila. Bývalá školka na Králově Háji neodpovídala potřebám pacientů ani personálu, potvrzuje primářka Šárka Konečná.
3: Jsme se sem nevešli, chodili jsme na toaletu dohromady s pacientama, neměli jsme si kde uvařit čaj a děti museli spát v 5 lůžkových pokojích a nebylo z pohledu hygieny ani dostatek sociálního zařízení.
2: Díky modernizaci se teď počet lůžek zvýší z původních 25 na 42. Rozšíří se i další zázemí, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
4: Budou tam nějaké terapeutické místnosti a nahoře v tom posledním patře bude škola a přestavbou projde i celá zahrada. Bude tam umístěn i vodní prvek, budou tam různé hrací prvky pro děti, tak aby se tady cítili co nejpříjemněji.
2: Zvenku už je původní budova téměř k nepoznání, ukazuje stavby vedoucí Lukáš Klaus.
5: Dokončujeme fasádu, budeme sundovat poslední část lešení. Hrubá stavba je z nějakých 80% hotová. Děláme rozvody vody a topení. Musí se k tomu jako přistupovat opatrně tím, že se jedná o dětskou psychiatrii. Musí se hledat rizika i tam, kde bychom je normálně neviděli. Třeba koncový prvky sprch. Teď naposled jsme řešili, kdy vlastně sprcha je velké riziko pro samoublížení.
2: K hospitalizaci přijímá oddělení opravdu vážné případy, zdůrazňuje primářka Konečná.
3: Nejčastější diagnózy v tuhle chvíli jsou stavy po pokusu o sebevraždu a poruchy příjmu potravy. V podstatě žádné jiné diagnózy nejsme schopni hospitalizovat, protože tohle je to nejakutnější.
1: Bereme jako z celého regionu Libereckého, bereme z Hradce Králové,
2: říká vrchní sestra Blanka Stárková.
1: Ústecký kraj.
2: Na dostavbu už proto oddělení netrpělivě čeká. Teď funguje v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice.
3: Jsme rozmístěni do 2 budov s omezeným počtem lůžek, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybavený tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium opravdu skončí.
2: V plném provozu by zmodernizované oddělení dětské psychiatrie mělo být na jaře příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Iveta Bartošová na Českém rozhlasu Sever. Už pro vás také máme připraveny další aktuální zprávy, které vám přesně v 17:30, to je za 4 minuty, přinese Jana Moravcová. Dozvíte se, že v Kadani v historickém centru se dneska pořádá tradiční císařský den. Více informací v 17:30.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Silné bouřky, které odpoledne procházely Českem, narušily vlakový provoz. Správa železnice viduje 10 případů jeho omezení nebo úplného zastavení. Důvodem jsou buď spadlé větve nebo zaplavené koleje. V historickém centru Kadaně na Chomutovsku dnes město pořádá tradiční císařský den. Podle webu města připomene příjezdy Karla IV. Do Kadaně. Součástí akce je historický jarmark a slavnostní průvod. Botanickou zahradu v Liberci nově zdobí skleněná díla. Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle vznikla jako součást festivalu Crystal Volivík, který začne v pondělí. Nejméně 13 Tunisanů je pohřešovaných po potopení lodi s migranty u tuniských břehů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní člun směřoval do Itálie. Dvě osoby se podařilo zachránit, jedna z nich je ale v kritickém stavu. Fotbalisté Ústí nad Labem bodovali i v pátém utkání šance Národní ligy, když Duklu Praha porazili 3-1. Severočeši jsou v tabulce druzí obod za vedoucí Karvinou. Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, odpoledne ubývání oblačnosti a teplotu do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda osobního vozu dál komplikuje provoz v Horecké ulici v Železném Brodě na Jablonecku a stavební práce omezují provoz v Mezní ulici v Ústí nad Labem na severní terase, uzavřen je tam levý jízdní pruh. To byly zprávy o 6:30, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 6:30 od Jany Moravcové. Za chvilku nás čekají babské rady, ve kterých se dozvíme, že sádlo nemusíte používat jenom při vaření nebo v pekáči. Těch možností je opravdu mnohem víc. Pak vyrazíme do Šluknova, kde najdete síť krásných turistických tras, známou jako Šluknovské stezky. A samozřejmě nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Připraven je Pavel Bobek, teď už vám hraje a zpívá Alice Springs.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno, to tu bude až zítra. Zatím tu máme ráno sobotní, ale to nevadí, babské rady určitě přijdou vhod. Tentokrát patří sádlům. A sádlo nepatří jenom na chleba nebo do pekáče. Za chvilku si řekneme, že může prospět třeba suché pokožce, koženým doplňkům nebo vrzajícím pantům.
2: Babské rady.
3: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý, měsíček lékařský. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Jaké nás čeká počasí při sobotě? Tak pojďme, aktuálně teploty většinou od 11 do 14 stupňů Celsia. Dneska dopoledne i ráno nás určitě bude zajímat pohled na radar. Teď srážky třeba v okolí Litvínova nebo Teplic. A předpověď mluví o tom, že v první polovině dne bude hlavně zataženo s čtými přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i pouřkami. Pak odpoledne a večer bude té oblačnosti ubývat až na polojasno a ty přeháňky už jen ojediněle. Každopádně dneska to bude chtít nějakou mikinu nebo bundu, protože jsme odvykli nejvyšší denní teploty 18 až 21 ve Šluknovském výběžku, je něco mezi 16 a 18 stupni Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byly Eláni a v příbězích měst a obcí tentokrát míříme do Výběžku, do Šluknova, protože ve Šluknově kromě jiného najdete i síť turistických tras, ale najdete tam i spoustu dalších věcí, jak vás určitě přesvědčí ve svém seriálu Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Šluknov je nejsevernějším městem České republiky. Najdete ho na Děčínsku, skoro uprostřed Šluknovského výběžku, blízko u hranice se Saskem. Podle historických pramenů byly prvními pány oblasti Berkové z Dubé. Na žádost Hynka Berky byla obec v roce 1359 povýšena na město. Šluknovem v té době vedla solná stezka, historická obchodní trasa, po které se ve středověku vozila sůl. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Šluknov byl od 19. století kolébkou betlémářství. První vyřezávané motivy měly inspiraci v těch tyrolských. Na Šluknovsko je přinášeli tkalci z vídeňských trhů, proto se jim říkalo krabičkoví panáčci. Místní řezbáři se později vypracovali na skutečné mistry svého oboru. Jejich výtvory byly známé daleko za hranicemi. Slavným řezbářským mistrem byl Dominik Rudolf. Dnes je Šluknov oblíbeným turistickým místem. Najdete tam celou síť turistických tras známou jako Šluknovské stezky a desítky historických, přírodních i technických cílů. Například velký vyhlídkový okruh je dlouhý skoro 25 kilometrů a cestou si můžete prohlédnout Šluknovský zámek nebo křížové cesty ve Šluknově a v Království.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Zpívala Hana Zagorová, teď je tu pozvánka ke zprávám, které vás čekají přesně v 6 hodin. Jana Moravcová už je chystá. Samozřejmě nesmí chybět informace ze severu Čech, takže vás pozveme třeba do Krupky. Na Hradě tam dneska mohou zájemci prožít druhý filmový večer, ale budeme se zajímat i o bouřky, které zaměstnaly hasiče, hlavně tedy na středočeském kraji na hranici s těmi severočeským. Takže víc za chvíli v 6 hodin ve zprávách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Českem se v noci prohnaly silné bouřky. Na hradě Krupka mohou dnes zájemci prožít druhý filmový večer. Ústečtí fotbalisté porazili Duklu a stále jsou bez porážky. Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, teplotu do 21 stupňů. Krásné sobotní ráno vám všem přeje Jana Moravcová. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízeli polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se taky zvedla hladina řek. Nejnižší povodňový stupeň byl několik hodin na dvou pražských potocích, na řece Chotýšance na Benešovsku a taky na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí taky omezilo železniční dopravu. Úředníci v Lounech zaregistrovali všech 9 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce lounské radnice. Před 4 lety ve městě kandidovalo 10 politických subjektů. Komunální volby letos budou taky v obci Brodec na Lounsku, kde se minule nekonaly, protože kandidátní listinu nikdo nepodal. Lounský úřad 1 kandidátku zaregistroval a komunální volby budou 9. a 10. října. Filmový víkend na hradě Krupka na Teplicku pokračuje dnes od 9 hodin večer promítáním snímku Páni kluci. Podle vedoucího odboru cestovního ruchu a kultury krupské radnice Josefa Mergla je připravená i suchá varianta promítání.
4: V případě nepříznivého počasí, například deště, jsme domluveni na přesun pod pergolu, která je u penzionu u hradu Krupka.
2: S nástupem do školek nebo škol mohou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci, a to hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoct jen částečně, říká epidemiolog Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
5: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě. Sport.
2: Fotbalisté Ústí nad Labem bodovali i v 5. utkání šance národní ligy, když Duklu Praha porazili 3-1. Severočeši jsou v tabulce druzí, o bod za vedoucí Karvinou. Podle ústeckého trenéra Davida Oulehly ale mohl být vstup do sezóny ještě povedenější.
6: Spokojený úplně nejsem, jako nechci, aby to znělo nějak velikářsky, ale prostě my jsme ty 4 body ztratili jako úplně zbytečně. Myslím si, že s tou Lípou to byl jasný zápas, takže jsme mohli mít plus 2 a dneska jsme mohli být první, a to říkám se jako pokorou a bohužel v tom Cinci, tam si myslím, že by ta karta nepřišla, ta chyba jedna, tak věřím tomu, že ten gól bychom dali a zvládli jsme to.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo s tím, že odpoledne bude postupně oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme do 21, na horách do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Odstavený nákladní vůz aktuálně překáží v ulici na Krásných horách v Roudnici nad Labem a s uzavírkou, a to částečnou, počítejte v Chomutově v Písečné ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Z Zprávy v 6, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Jana Moravcová vám přinesla aktuální informace a za malou chvíli na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další z kriminálních případů ze severu Čech. Tentokrát o tom, jak se 29-letý vnuk v úvozovkách odvděčil svojí babičce, která mu pomohla. Populární svatojakubská stezka, ta končí sice ve španělském poutním městě Santiago de Compostela, ale můžete si ji projít i u nás a my se podíváme na takový kousíček, který probíhá Krištofovým údolím, a to před 6:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený nebo Ilona Čáková.
8: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj ve zdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Krimi historky.
2: 77letá žena z Klášterecka poskytla po návratu z léčby závislosti domov svému 29letému vnukovi. Jenže ten důvěru zneužil. Bez jejího vědomí si vzal platební kartu, získal přístup do internetového bankovnictví a z účtu převedl kolem 30 000 korun na svůj účet v online kasínu. No a další peníze použil na dobytí předplacené simky. Když všechny peníze prohrál, dokonce sjednal na jméno babičky ještě 20-tisícový úvěr, který taky skončil v hazardních hrách. Seniorka všechno odhalila ve chvíli, kdy na účtu nenašla žádné peníze. Muž se přiznal a teď čelí obvinění z několika trestných činů a hrozí mu až 8 let vězení.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, 13 až 16 stupňů Celsia, takové jsou aktuální teploty. Aktuálně vidíme drobné srážky v okolí Teplic nebo v okolí Ústí nad Labem. No ale jinak předpověď mluví o tom, že právě v první polovině dne bude převládat zataženo, přeháňky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak bude oblačnost ubývat a odpoledne a večer už budou přeháňky opravdu jen ojediněle. Každopádně dneska docela chladný den, nejvyšší denní teploty 18 až 21 a ve Šluknovském výběžku 16 až 18 stupňů.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
0: Český rozhlas Sever.

0: Jana Chládková, Život je jízda a Český rozhlas Sever. Za 10 minut bude 6:30 a my se teď podíváme na jednu z poutních stezek. Ono pěší putování se stalo fenoménem, tisíce lidí vyrážejí. Ta nejznámější stezka minimálně v Evropě je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Poutníci můžou svoji cestu začít skoro kdekoliv, takže i klidně u nás v Česku a jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku. A tam teď zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman ubytování pro poutníky.
1: Před vstupem do farie schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně. Jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plemeno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krásné.
2: Nech si trhej. No jo. Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Pojď.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady buduje. Vy jste teda zedník, truhlář, okenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra, pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo...
2: Nemusí
1: mít. Sem pustíte každého.
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc, prosté, trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní? Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní. Jak tomu říct? Poutní ubytovny?
2: Herberg. No, já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiagu?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat díl doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Liberecku, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Jiří Korn a jeho Dík. No a na Českém rozhlasu Sever už vám za chvilku naservíruje Jana Moravcová další aktuální zprávy. Uslyšíte třeba o tom, že v bývalých městských lázních v Chomutově má být knihovna a také kulturně kreativní centrum. Víc podrobností už za chvilku ve zprávách.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mostě bude v říjnových komunálních volbách kandidovat 8 koalic, uskupení a stran. Zaregistroval je úřad, který přehled zveřejnil na webu magistrátu. Komunální volby letos budou 9. a 10. října. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady město podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever odhaduje na 1 miliardu a 200 milionů korun. V Oseku na Teplicku dnes začínají celovíkendové osecké slavnosti. Návštěvníky čekají divadelní představení, historická vystoupení. Vystoupí i hudebníci jako Martin Maxa nebo Tata Boys. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I posetnění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Ode dneška by mělo začít platit 50% clo amerického prezidenta na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Donald Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalším jednáním. Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, teploty do 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 3 osobních aut komplikuje provoz v Opletalově ulici v Ústí nad Labem a u zavírku čekejte řidiči v Kadani na Chomutovsku. Uzavřeno je Mírové náměstí, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku vás pozveme do kina na nový český film a pak tu budou dobré rady, hlavně pro ty z vás, kteří chtějí každý den pečovat o pleť, tělo i vlasy. No a teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Zaspívá vám Václav Neckář nebo Lucie Bílá.

0: Václav Neckář nás pozval nahoru, já vás pozvu do kina, dneska má být poměrně chladno, deštivo, tak možná filmový tip bodne. Je tu další český film, pozve nás Milan Král.
1: Filmové tipy. 55letá Zdena, tedy Pavla Tomicová, na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš v podání Jana Ciny žije ve Francii. Úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň takto působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra, kterou stvárnila Věra Janků, vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu, ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka, což je i název filmu, který měl v českých kinech premiéru. Dál se dozvíte, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
2: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Za minutu bude 6:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Já vám přeju pěkné vstávání a samozřejmě nesmí chybět informace o počasí a právě proto je na telefonu Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Hezké ráno.
0: Tohle, jak to ráno vypadá na severu Čech?
1: A tak na severu Čech, hlavně v Ústeckém kraji, máme zataženou oblohu a jenom ve Šluknovském výběžku máme i oblečno, takže tam vidíme trochu modré oblohy. Taky se nám vyskytují srážky, zatím poměrně sporadický, ale celkově, když na to se podíváme plošně, tak určitě se vyskytují již místy. Co se týče teplot, tak dnešní ráno začínáme na teplotách mezi 12 a 15 stupni Celsia.
0: No a pojďme k předpovědi. Sobota vypadá, že bude trochu chladná. Co říká předpověď?
1: A máte absolutně pravdu, očekáváme, že dnes to bude chladnější. V první polovině dne, což znamená ještě ráno a dopoledne, očekáváme, že i nadále bude převládat zataženo a budou se nám vyskytovat přehánky nebo i občasný déšť. Ojediněle, hlavně na horách, se může vyskytnout i slabší bouřka. Ale během odpoledních a večerních hodin se nám bude postupně protrhávat oblačnost a přehánky se budou vyskytovat již jen ojediněle, dokonce později večer už budeme úplně na suchu. Co se týče teplot, tak budeme dneska mít 17 až 20 stupňů Celsia, Litoměřicko a Roudnicko ojediněle může být o něco teplejší, tam naměříme až 21 stupeň.
0: No tak Věda, sobotu máme za sebou. Děkuji pěkně za předpověď a přeju hezkou službu na Kočkov. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever

0: Meteor lásky Věra Špinarová a na Českém rozhlasu Sever si teď necháme poradit od Evy Bucharové o květové vodě. Myslím, že to bude zajímat hlavně někoho, kdo každý den pečuje rád o svůj pleť, tělo i vlasy. Tak tady máme květovou vodu.
1: Na minutu o zdraví.
2: Díky své jemnosti se hodí pro pravidelné používání a snadnou součást ranních i večerních rituálů. A může se hodit vlastně v průběhu celého dne. Jako tonikum po čištění pleti, jako osvěžující mlha během dne, podklad pod olej nebo krém, nebo jemná péče o pokožku po slunění nebo holení. Pro podporu vlasové pokožky nebo součást relaxačních rituálů. Má prostě smysl mít ho stále po ruce. Doma, v práci i na cestách. Vyberte si hydrolát podle svých preferencí. Liší se podle rostliny, ze které vznikají. Máta, rozmarín nebo šalvěj se uplatní po fyzické námaze. Heřmánek, měsíček nebo meduňka se hodí pro citlivou pokožku. Přírodní hydrolát z růže damašské vzpruží unavenou pleť, sklidní, zpevní a hloubkově hydratuje. Ten z lípy zase přinese vaší pleti a vlasům klid a pocit okamžitého osvěžení. Přírodní hydrolát z hřebříčku napomůže při opravě drobných nedokonalostí pleti. Hydrolát ze slunečně zlatých kvítků třezalky vaší pokožku ukonejší, podpoří a navrátí jí mladistvou záři. Mně se osvědčil hydrolát z kadidla. Uleví unaveným očím při práci na počítači a při pilové alergii. Květových vod je na výběr. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

Souměrná Bára Basíková na Českém rozhlasu Severe. Už za chvilku další tak zprávy, které vám přinese Jana Moravcová. Přesně v 7 hodin dozvíte se třeba to, že Terezínská pevnost nabízí program věnovaný někdejším vojákům. Tak si počkejte na informace, budou tady přesně v 7 hodin. Hezké sobotní ráno.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Se začátkem školního roku bude na silnicích v okolí škol v Mostě omezená rychlost. Terezínská pevnost nabízí program věnovaný někdejším vojákům. Na jazzovém festivalu v Libereckém muzeu dnes zahrají mladí hudebníci z Česka i zahraničí. Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, teploty do 21 stupňů. Krásné sobotní ráno vám všem přeje Jana Moravcová. Most posílí na začátku školního roku dohled u přechodů pro chodce. Do okolí škol se vrací dopravní značky omezující rychlost na 30 km v hodině. Dodržování rychlosti bude kontrolovat městská policie pomocí radarů. S novým školním rokem se do tříd vrátí taky preventisté z řad strážníků. Informoval o tom magistrát na webu. Návštěvníci Terezína si dnes můžou vyzkoušet práci pevnostních dělostřelců a sapérů. Program podle webu památky potrvá od 10 do 16 hodin a začíná v informačním centru. Pokračuje do podzemních chodeb, které lidé projdou za světla luceren.
3: Součástí programu je například střelba z pušky, děla nebo ukázka odpalu podzemní miny. Prohlídky trvají až hodinu a půl a památka návštěvníkům doporučuje vzít si oblečení, které se nebojí zašpinit. Z Litoměř Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Lidé v Severočeském muzeu v Liberci můžou dnes navštívit hudební festival Libe Jazz. Zahrají na něm 4 jazzové skupiny mladých umělců z Česka i zahraničí. Někteří z nich navštěvují základní umělecké školy v Liberci. Festival začne v 17 hodin a to na muzejní terase. Doplňuje organizátor a jeden z účinkujících Ladislav Nič.
4: Zazní tam kapely Aris Percussion Teze, Zuše a Zuše Bloňová, pak bude kapela s názvem Těžko říct. Bude pokračovat kapela libereckého pianisty Filipa Bádera s Kateřinou Hoškovou. Celý festival završí Ladislav Nič projekt Feed Daniel Bulatkin, což je vlastně hlavní host celého festivalu, který přijede až z Holandska.
1: V Chorvatsku zahynuli 2 lidé při pádu malého letadla letícího z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny, od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenice, přibližně 60 km severovýchodně od Zadaru.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, odpoledne potom ubývání oblačnosti, v první půlce dne zataženo s četnými přeháňkami a občasným deštěm, bouřky ojediněle, odpoledne a večer s ubýváním oblačnosti až na polojasno, přeháňky už jen ojediněle. Teploty do 21, na horách dnes do 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda 3 osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Ústeckých Neštěmicích, Opletalově ulici a u Siřejovic na D8 čekejte omezení provozu ve směru na Prahu mezi 44. a 43. a půltým kilometrem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné sobotní ráno s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, zprávy v 7 jste slyšeli, tak to byla Jana Moravcová. No a na Českém rozhlasu Sever za chvilku něco o dnešním datu. Máme sobotu 22. srpen, Petr Jungmann našel zajímavá výročí. Před 7:30 se podíváme do Ústí nad Labem. Tam začali s energetickou obnovou základní školy Mírová, to je na severní terase. O tom uslyšíte v naší reportáži. A teď písničky, které nestárnou, Michal David nebo Xindl X.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Michal David, 7 hodin a 11 minut. Pěkné ráno. A teď už pohled do kalendáře. Je tu sobota, to asi tušíte, zvlášť když jste si takhle brzo přistali v 7 hodin a 11 minut, ale pojďme si raději zopakovat datum. Je tu 22. srpen.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
3: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
2: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 18 minut, jaké je počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty nejsou příliš vysoko, oni ani přes den nebudou moc vysoko. 13 až 15 stupňů Celsia. Pohled na radár nám ukazuje docela široké pásmo srážek Litvínov, Most, Chomutov, Žatec i okolí Ústí nad Labem či Teplic. A předpověď o tom mluví, že hlavně v dopoledních hodinách četné přehánky nebo občasný déšť. Teprve odpoledne a večer té oblačnosti bude ubývat a k večeru už pak jen srážky ojediněle. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohalovického a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: 8 minut před 7:30, Helena Vondráčková a Český rozhlas Sever. Pěkné ráno, my teď míříme do Ústí nad Labem, základní škola Mírová na severní terase je na dalších 12 měsíců uzavřena. Město tam začalo s velkou energetickou obnovou, vymění okna, zateplí školu, nechá udělat novou vzduchotechniku a celkové náklady jsou téměř 104,50 milionů korun. Město je uhradí ze svého rozpočtu.
1: Tadyhle takhle, když se podíváte tady dole v přízemí, tak je to vidět. Ten stav těch oken je katastrofální.
2: Popisuje ředitel školy Kamil Weigent a pokračuje.
1: A to nemluvím vůbec o izolaci, že to dvojsklo dneska nemá žádnou izolaci. Jo, tadyhle třeba ty malinký okýnka, ty vlastně nejsou vůbec otvírací. Ty se za 50 let nikdy nerozšroubovaly, nikdy se nemohly mejt.
2: S okny jsou ale i další problémy.
1: A tady vlastně jako nahoře v červnu ta tabule vypadla při otevření okna, vypadla ta vnější. Vidíte, že ten rám je úplně rozpadlej tady a zapíchla se ta tabule tady do té trávy a dva lidi měli co dělat, aby to z té trávy dostali. Tam to bylo nějakých 20 cm zapíchlý.
2: Žáci se kvůli obnově na tento školní rok přesunou do nedaleké budovy bývalého gymnázia v ulici Stavbařů.
1: S prvňáky začínáme už 1. září a jinak oficiálně školní rok se souhlasem ministerstva školství začíná až 14. září.
2: Vyřešit musela škola i kam budou chodit děti a zaměstnanci na obědy.
1: Prvňáčci, kteří nastoupí, budou mít zajištěné obědy a od toho 14. se budou žáci stravovat v naší školní jídelně, protože jsme se zaplať pánbu se stavební firmou domluvili, že pavilon A se bude dělat až jako poslední.
2: Obnovu přibližuje ředitel stavební společnosti Ohlas, že z divize Západ Pavel Janoušek.
3: Projekt se nezaměřuje příliš na interiéry a vnitřní vybavení a vnitřní materiály, ale zejména na obvodový plášť. K doplnění ještě dochází jedné k věci k obvodovému plášti, a to je s ohledu na energie, na doplnění vzduchotechniky a vybavení fotovoltaikou.
2: Práce by měly trvat přibližně rok. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byl Michal Tučný a na Českém rozhlasu Sever pro vás Jana Moravcová chystá další zprávy. Hasiči kvůli bouřkám zasahovali u 715 případů. O tom uslyšíte už za chvíli ve zprávách v 7:30.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hasiči kvůli bouřkám večer a v noci zasahovali u více než 700 případů. Přívalový déšť a silný vítr prošly Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších vodních toků. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 8 hodin. V historickém centru Kadaně na Chomutovsku dnes město pořádá tradiční císařský den. Podle webu města připomene příjezdy Karla IV. Do Kadaně. Součástí akce je historický jarmark a taky slavnostní průvod. Botanickou zahradu v Liberci nově zdobí skleněná díla. Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle vznikla jako součást festivalu Crystal Olivík, který začíná v pondělí. Desítky hradů a zámků po celém Česku se dnes zapojí do tradiční akce Hradozámecká noc. Lidé tam můžou vyrazit na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze bude od 17 do 22 hodin otevřené sídlo Senátu ve Valdštejnském paláci a vstup je zdarma. Fotbalisté Ústí nad Labem bodovali i v pátém utkání šance národní ligy, když Duklu Praha porazili 3-1. Severočeši jsou v tabulce druzí, o bod za vedoucí Karvinou. Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: O Pletalově ulici v Ústí nad Labem havarovala 3 osobní auta, čekejte tam komplikace, a v Ústí pozor taky v Žižkově ulici po nehodě osobního vozu. Jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a krásnou sobotu s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, pokud stáváte společně s námi, to byla Jana Moravcová a její aktuální zprávy. Tak a za chvilku si poradíme, něco o pěstování můžete vyrazit na zahrádku a založit kompost. Řekneme vám, jak na to. Pak tu budeme mít informace o výzkumu pravěkých ohnišť. Archeologové z Akademie věd zkoušejí rozluštit takovou docela zajímavou záhadu a o té budeme mluvit před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Katapult nebo Turbo.

0: Za 5 minut bude 7:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tak jestli máte zahrádku, tak byste možná teď mohli dostat pár dobrých rad od Veroniky Jaklové. Budeme se zajímat o kompost, jak vybrat místo, co do kompostu patří, co do něj nedávat, i jak to kompostování podpořit, nám připomene Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, jestli ještě nemáte vlastní kompost, konec léta je ideální dobou, kde ho založit. Pro kompost vybíráme místo, které není celý den na slunci, ale ani trvale podmáčené. Důležitý je přímý kontakt se zeminou, aby se do rozkladu mohly zapojit půdní organismy. Na dno dáme hrubší materiál, například nastříhané větvičky, aby napomáhaly proudění vzduchu. Pak střídáme vlhké a dusíkaté složky, jako je posekaná tráva nebo zbytky zeleniny, se suchým listím nebo slámou. Do zahradního kompostu nedáváme rostliny napadené chorobami, plevel se zralými semeny, ale ani maso, kosti, ani větší množství tepelně upravených potravin. Pozor! Přidávat čerstvě posekanou trávu ve velkém množství může způsobit, že často zahnívá. Kompostování podpoříme pravidelným promícháváním obsahu. Dohromady se tak dostane víc vzduchu a mikroorganismy pracují účinněji. Někdo potřebné organismy dodává i přidáním kvalitní zeminy. Kompost také potřebuje správnou vlhkost, proto příliš suchý materiál občas prolijeme vodou. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: 7:45, 7:45. Tak pojďme na to, jak vypadá počasí na severu Čech. Sobota bude asi nejchladnější den tohoto týdne. Teď, když se podíváte na teploměry, venku většinou od 11 do 14 stupňů Celsia. Je k vidění také poměrně silné pásmo srážek v podstatě nad skoro celým Ústeckým krajem. Tuhle chvíli a předpověď o tom mluví. Bude zataženo, hlavně dopoledne přehánky nebo občasný déšť. Teprve odpoledne a večer bude oblačnost ubývat a srážky jak by smet. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne nashledanou v Kadaně na náměstí.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 8 hodin, Český rozhlas Sever. Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život, s tím určitě budete souhlasit. Jenže jak přesně s ním naši dávní předci zacházeli, to je vlastně podle archeologů částečně záhadou. A proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, jak je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného obdobia lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologii je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy, jeden je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
1: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou jako aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No to bude asi z mamuta.
3: Měřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím. ID 205, výška 216,73.
3: Super, díky.
4: Mám.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá sa zistiť napríklad, či tam varili alebo piekli a čo piekli, či tu smažili meso, prípadne aké aktivity sa v okolí toho ohniska odohrávali.
2: Z rôznych ohnišť tak môže vzniknúť podrobný obraz človeka, ktorý tu žil pred desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zpíval je rock and roll, to byl Radek Tomášek, teď je 5 minut před 8 hodinou a s Českým rozhlasem Sever se také dozvíte o dalších aktuálních informacích. Čekají nás zprávy, v Kadani na Chomutovsku se dneska koná císařský den, i o tom vám řekne Jana Moravcová. Počkejte si na zprávy v 8.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Následky bouřek a silného deště večer i v noci řešili hasiči, vyjížděli k více než 700 případů. V Kadani na Chomutovsku se dnes koná císařský den, Český rozhlas Sever z něj bude vysílat živě. Lidé si na festivalu Nevermore 68 v Praze připomněli okupaci vojsk Varšavské smlouvy. Dnes čekáme oblačnost až deštivo a teploty do 21 stupňů. Krásné sobotní ráno, jsou tu zprávy. U nich vás teď vítá Jana Moravcová. Hasiči kvůli bouřkám večer a v noci zasahovali u 715 případů. Přívalový déšť a silný vítr prošly Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších vodních toků.
2: Hasiči pomáhali nejčastěji s čerpáním vody ze zatopených sklepů a odstraňováním spadlých stromů. Jednou z nejzasaženějších oblastí byly střední Čechy, říká mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
3: Jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku požár trafostanice po úderu blesku.
2: Večer a v noci taky vystoupaly některé toky na první stupeň povodňové pohotovosti, třeba na Lužické Nise na Liberecku nebo na potoku Botič v pražských Petrovicích. Podle meteorologů můžou být hladiny řek v Praze a části Libereckého kraje zvýšené celé dopoledne. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: V historické části Kadaně se dnes uskuteční tradiční akce Císařský den, která odkazuje na dvě návštěvy Karla IV. V Kadani. Návštěvníky čeká například středověké tržiště a doprovodný program na Mírovém náměstí. S Českým rozhlasem Sever můžete být u toho. Po 12. a po 14. hodině odvysíláme přímý přenos a těšit se můžete na moderátorku Evu Bucharovou a spoustu zajímavých hostů. Voliči v Teplicích budou vybírat na podzim zastupitele z 9 kandidátek stran, hnutí a koalic. Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí o registraci na úřední desce teplického magistrátu. Před 4 lety v lázeňském městě bylo 6 kandidátek. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště připomněl okupaci Československa v roce 1968. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
4: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
5: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
4: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no. Když přijeli.
5: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
6: Rozhodně to pro nás důležité je.
7: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
5: 5. ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V první polovině dne čekáme hlavně zataženo s četnými přeháňkami a občasným deštěm, ojediněle bouřkami. Odpoledne a večer potom bude oblačnosti ubývat, dočkáme se i polojasné oblohy a přeháňky pak už odpoledne a k večeru čekáme jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda osobního vozu aktuálně komplikuje provoz v Žižkově ulici. V Ústí nad Labem projedete tudy se zvýšenou opatrností a komplikace přetrvávají v Opletalově ulici v Ústí nad Labem v Neštěmicích po střetu 3 osobních vozů. To byly zprávy v 8. Hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: I Informace od Jany Moravcové jste slyšeli. Za chvilku se zeptáme Martina Písaříka na něco, co v učebnicích nebylo, a tentokrát se podíváme do vesmíru společně. A pak zase pěkně zpátky na zem. Po roce je tu opět Hradozámecká noc. A co můžete zažít na zámcích a hradech v Ústeckém kraji letos? O tom uslyšíte už za malou chvíli. Teď ale písničky, které nestárnou. Valdemar Matuška nebo Jaromír Nohavica.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Valdemar Matuška dospíval a my se teď na Českém rozhlasu Sever zeptáme na něco Martina Písaříka, možná na něco, co v učebnicích nebylo. Míříme až do vesmíru a tentokrát se zeptáme, kde může být rok kratší než jeden den.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 desetin pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, jaké je počasí na severu Čech. No tak škaredo, takhle se to dá v celku jednoduše shrnout. Podívejme se na teploty, 11 až 15 stupňů Celsia. Na radaru je k vidění pásmo srážek, které zasahuje v podstatě skoro celý Ústecký kraj v tuhle chvíli a předpověď mluví jednoznačně, hlavně dopoledne v první polovině dne. Přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřka. Teprve odpoledne a večer bude oblačnost ubývat a srážky očekáváme pak už jen ojediněle. Ale nějaké velké teplo nebude, 18 až 21 stupňů.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala vám Eva Farná, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Připomínám, že tu máme krásné sobotní ráno a to by bylo, aby se v terénu nepohyboval náš regionální stopař.
1: Regionální stopař.
0: Vlastně v tomhle případě regionální stopařka. Hradozámecká noc, ta nabídne opět možnost navštívit hrady, zámky, další historické objekty. Vlastně dneska posetmění zažít je v netradiční atmosféře. Letos ta Hradozámecká noc připadla právě na dnešek a tak si můžeme vychutnat právě večerní prohlídky, hrané scénky, je toho prostě hodně. A podrobnosti má Veronika Jaklová. Veroniko, dobré ráno.
2: Pěkné ránko.
0: Co čeká návštěvníky v Ústeckém kraji? Kam se dneska vyplatí vyrazit?
2: Jednou z možností je zámek Duchcov, kde se večerní prohlídky zaměří na takzvanou Grand Tour, tedy cestování mladých šlechticů za poznáním Evropy. Během nejméně dvouhodinové prohlídky se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných prostor zámku, například do obrazárny nebo do hlavního sálu. Začátky jsou naplánované po půl hodině od 7 hodin do 8:30 večer. Zajímavý program připravili také na Stekníku, kde návštěvníky čekají večerní hrané prohlídky s průvodci v historických kostýmech. Začínají také v 7 večer a poslední startuje v 9. Na Stekníku se návštěvníci prostřednictvím hraných scén setkají s majiteli zámku a dalšími osobnostmi, které jsou spojené právě s jeho historií. Atmosféru večera podtrhne osvětlené nádvoří a interiéry zámku. Za prohlídky se platí vstupné a vzhledem k omezené kapacitě je vhodné zakoupit vstupenky předem online.
0: Cítím, že tohle určitě není všechno. Máš ještě další tipy?
2: Na zámku Ploskovice připravili kostýmované prohlídky, při kterých ožijí příběhy z minulosti a návštěvníci se ocitnou uprostřed dění. Program tam probíhá od 19 do 22 hodin a vstup je možný pouze s předem zakoupenou vstupenkou. V Mostě mohou lidé navštívit večerní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie a podívat se i do jeho běžně nepřístupného nejspodnějšího patra. Součástí večera bude také vyprávění o historii kostela, malá soutěž a varhaní hudba. Prohlídka začíná v 19 hodin a po jejím zahájení už nebude možné do kostela vstoupit. Pozor, při prohlídce se bude zdolávat několik schodišť, proto není vhodná pro lidi s omezenou pohyblivostí.
0: Hradozámecká noc, je to vhodná záležitost třeba spíš pro milovníky historie, anebo bys to klidně doporučila i rodinám s dětmi?
2: Program je poměrně pestrý, takže si mohou vybrat jak lidé, kteří mají rádi historii nebo netradiční prohlídky, tak i ti, kteří hledají večerní výlet s rodinou. Na Házenburku bude například možné posedět u táborového ohně a opéct si buřty, jestli tedy bude vhodné počasí. A to může být zajímavé právě pro rodiny s dětmi. V Ústeckém kraji se kromě už zmíněných míst zapojí také zámky Benešov nad Ploučnicí, Jezeří, Krásný dvůr, ale také Libochovice a Velké Březno. V Libereckém kraji se mohou lidé vydat na hrady Bezděz, Grabštejn, Trosky nebo Valdštejn. Přístupné budou také Frýdlant a zámky Hrubý Rohozec, Lemberg, Lomnice nad Popelkou, Sychrov a Zákupy.
0: Neuvěřitelně dlouhý seznam. Tak to jen shrňme, připomeňme si, že dneska je Hradozámecká noc a na památkách nebo na většině hradů a zámků najdete i večerní program mimořádně. Veroniko, díky za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Za 2 minuty už bude 8:30 a nás čekají další zprávy. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že v Chomutově má v bývalých městských lázních vzniknout knihovna a další věci. Víc uslyšíte ve zprávách o 8:30.

0: Moniky Tótové přibližně 50 událostí. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady město podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever odhaduje na 1 200 000 000 korun. V Oseku na Teplicku dnes začínají celovíkendové osecké slavnosti. Návštěvníky čekají divadelní představení nebo historická vystoupení a vystoupí i hudebníci, například Martin Maxa nebo Tata Boys. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I posetnění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Od dneška by mělo začít platit 50% clo amerického prezidenta na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Donald Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalšímu jednání. Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace v dopravě přetrvávají v Žižkově ulici v Ústí nad Labem poté, co tam ráno havarovalo osobní auto a vy s opatrností místem nehody projedete. Taky dál šťastnou cestu a pěknou sobotu s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy o 8:30 jste slyšeli. Za chvilku si představíme dalšího ze slavných Severočechů, vlastně dneska Severočešku, takovou zapomenutou hvězdu evropské opery. Před 9:00 si představíme Danu Morávkovou, Petra Maláska, jeden z nejstabilnějších párů českého showbiznisu, jak jim to funguje a ladí pracovně, o tom uslyšíte před 9:00. Teď už ale písničky, které nestárnou, Olympik nebo Petr Muk.

0: To byli olympici na Českém rozhlasu Sever. Chvilku po půl deváté si můžeme představit dalšího ze slavných Severočechů. Vlastně tedy Severočešku. Zapomenutá hvězda evropské opery, která se narodila v Mikulášovicích.
1: Slavní Severočeši.
2: Zapomenutá hvězda evropské opery Anny Frind se narodila v roce 1900 v Mikulášovicích. Ve 20. a 30. letech minulého století patřila mezi nejvýznamnější sopranistky své generace. Vystupovala v Mnichově, Drážďanech i Berlíně a hostovala na dalších významných evropských scénách. Její hlas vynikal lehkostí, čistotou, elegancí a pečlivou interpretací. Zpívala Mozartovi, Pucciniho či Bizetovi operní role, ale největší popularitu ji přinesla opereta. Zlomovým okamžikem se stal rok 1928, kdy vystoupila v berlínské premiéře benátského opery Casanova. Její nahrávka slavného chóru Jeptišek se stala jedním z nejznámějších zvukových dokumentů její kariéry. Jako Adele v Netopíru vystoupila v inscenaci Maxe Reinharta přibližně 200krát. Její hlas zazníval také v německém rozhlase. Vedle opery a operety nahrávala také písně a populární hudbu. Dochovaly se například její interpretace Schuberta a Maxe Regra. Slibnou kariéru však přerušil nacismus. Frindová se nechtěla podílet na kulturním provozu Hitlerova Německa. Vrátila se do rodných Mikulášovic, kde pracovala jako zdravotní sestra v ordinaci svého otce. Zpívala uprchlíkům a působila také jako dobrovolnice ve spojeneckých lazaretech. Po válce se provdala za Josefa Sperlinga. Roku 1951 emigrovala do Spojených států. V New Orleans pak působila jako učitelka zpěvu. Anny Frind zemřela v roce 1987. Zůstaly po ní historické nahrávky. V rodných Mikulášovicích má pomník.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 8:45, počasí na severu je doslova do písmene škaredé, ale k sobotě to někdy patří. Tak dneska to tak už opravdu vyšlo. 11 až 14 stupňů Celsia jsou nejčastější teploty. V podstatě po celém severu Čech vidíme takovou pásmo srážek, nejsilněji teď prší asi v okolí Ústí nad Labem nebo ve Šluknovském výběžku. Předpověď mluví o tom, že bude převládat zataženost četnými přeháňkami a občasným deštěm, alespoň teď dopoledne. Odpoledne a večer té oblačnosti bude ubývat a přeháňky budou už jen ojedinělé. Všem nejvyšší denní teploty jen 18 až 21.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadani na náměstí.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slza a fotky na Českém rozhlasu Sever. Pěkné ráno, i když je tedy ráno upršené. My se teď vypravíme za jedním z nejstabilnějších párů českého showbiznesu. Jména určitě znáte, Dana Morávková, Petr Malásek. Jak jim to funguje soukromně i pracovně, na to se ptala Slávka Brádlová. A začali u snídaně s Novou, kterou Dana moderuje.
1: Tak já určitě ze snídaní s Novou, kterou moderuju společně s Honzou Čenským, a pak s Ordinací v Růžové zahradě 2.
2: Když se zastavím u té snídaně, podle mě vražda je už to časné vstávání a potom být dobře naladěna, být při věci. Jak se to dělá?
1: Víte, já tu práci miluju, jako by miluje to tu rozhlasovou práci s mikrofonem, takže jediné nepříjemné je to vstávání v 3:30, a jinak ta práce je skvělá a senzační a miluju ji.
2: Je to něco, co vás obohacuje třeba vědomostně, protože ty hosty tam máte hodně zajímavé.
1: Musím si udělat rešerše, vždycky se seznámím s někým novým a je to velmi obohacující. Můžu mít nápad, můžu někoho doporučit, ale máme tam skvělé dramaturgy, takže jim do práce nemluvím.
2: A do čí práce může nebo nemůže mluvit Petr Malásek?
3: Můžu mluvit maximálně do práce mojí ženy a i to jako ve velmi omezeném rozsahu. Prožívám s ní jednak její roli v ordinaci a jednak stávání do snídaně, protože to se týká trošku i mě, ale vždycky se na to rád koukám, takže pro mě je to taková jako vzácná možnost od rána koukat na televizi a sledovat, co se ve světě děje.
2: Přijela by od vás žena i nějakou kritickou připomínku?
3: Já jsem přesvědčený, že ano, protože kdo jiný to má myslet dobře než ty nejbližší. Stejně jako já, když něco udělám, tak Dana je první můj posluchač a když se jí to nelíbí, tak to okamžitě trhám a házem do koše.
2: Možná ale tak svět přišel o nějaké úžasné skladby.
3: To si právě úplně nemyslím, protože její vkus je poměrně výrazný a určující.
2: Já myslím, že jako choreografka musíte mít cit pro muziku.
1: Měla bych a snad mám, ale myslím, že Petr trochu přehání, ale je pravda, že jsem Petrovým prvním posluchačem a on je mým prvním divákem, a to nejenom v televizi, ale i v divadle.
2: Tak u paní Dany máme o pracovních plánech jasno, alespoň co televize se týká. Co vy a tvůrčí práce, koncerty s Lucí Bílou, to už je taková stálice.
3: Čeká nás česká část jejího narozeninového turné na podzim a to samozřejmě těch koncertů je hodně až do konce roku a ještě už máme naplánováno v podstatě na další rok dopředu. No a do toho teď mám zrovna, se mi zkouší 2 divadla, muzikály, mám z toho radost, tak teď začne trošku pracovní hukot, ale tak to mám.
2: Teď otázka trochu osobní. V jednom zpravodajském televizním šotu jsem zachytila jméno Petr Malásek, mladého reportéra s mikrofonem v ruce, tak oba se usmíváte?
1: Ano, náš syn pracuje v České televizi, takže je možné, že vidíte jeho práci a zaslechnete jeho jméno.
2: No a to by mě zajímalo, co říkáte na jeho volbu, protože vlastně se vydal úplně mimo ten umělecký svět.
3: Já to vítám, protože vím, jak strašně těžký je vydat se stejnou volbou. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži a myslím si, že když on si našel už od začátku svoji cestu a razí si svoji cestu, takže to je to nejlepší, co může udělat.

Za 5 minut bude 9 hodin a další zprávy pro vás bude mít Jana Moravcová. Co se dozvíte? Třeba, že krásná lípa se chystá na výměnu expozice v Domě Českého Švýcarska. Víc informací v 9 hodin ve zprávách. Teď už se loučí Petr Beran a brzy opět naslyšenou. Hezkou sobotu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Českem se v noci prohnaly silné bouřky, zvedaly taky hladinu toku. V Kadani na Chomutovsku se dnes koná císařský den. Krásná lípa na Děčínsku se chystá na výměnu expozice v domě Českého Švýcarska. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, deštivo, odpoledne ale i polojasno a teploty do 21 stupňů. Krásné sobotní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se taky zvedla hladina řek. Hladina Lužické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí taky omezilo železniční dopravu. Na asi 10 míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím anebo sesunutým kamenům na trase. V historickém centru Kadaně na Chomutovsku dnes město pořádá tradiční císařský den. Podle webu města připomene příjezdy Karla IV. Do Kadaně v letech 1367 a 1374. Součástí akce je historický jarmark a slavnostní průvod.
2: Program je na Mírovém náměstí, městských hradbách, studentském náměstí a ve Smetanových sadech. Nabízí jezdecké a sokolnické ukázky, lukostřelecký turnaj a aktivity pro děti. Den završí ve 22 hodin pyromuzikál z nábřeží Maxi Psafíka. Z Kadaně Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Sever bude z císařského dne vysílat živě, a to po 12. a po 14. hodině. Na místě se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a spoustu zajímavých hostů. Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě na Děčínsku bude mít novou expozici. Podoba nové výstavy vzešla z architektonické soutěže. Nová expozice přijde na zhruba 40 milionů korun a 85% dostane Krásná Lípa z Fondu spravedlivé transformace. Město teď vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokračuje nezávislý starosta Jan Kolář.
3: Byli bychom rádi, abychom vlastně do poloviny září vyhodnotili, abychom mohli co nejdříve podepsat smlouvy příslušné, tak abychom někdy v průběhu zimy ideálně realizovali výměnu expozice a mohli bychom začátkem příští turistické sezóny znovu otevřít.
0: Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili dva lidé. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru.
1: Počasí.
0: První půlce dne bude na severu Čech převládat zataženo s přeháňkami, občasným deštěm a ojediněle bouřkami. Odpoledne a večer se ale oblačnost protrhá, bude srážek a čekáme i polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 a na horách do 15 stupňů. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem a hladina měla 121 cm, průtok byl 73 metry krychlové za sekundu, předpověď je na 120 cm a tendence zvolna stoupá. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žižkově ulici v Ústí nad Labem pozor na nehodu osobního vozu a v Novém Boru na Českolipsku srazilo osobní auto chodce. Jeďte opatrně i tam.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Příjemné sobotní dopoledne.

0: kapelu Tým jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi. Ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoly Elizabeth Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování anebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přeci jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
2: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
2: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53 vteřin.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. K bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Také jako Basmolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhútán životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výse 5600 metrů.
2: To je představitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy. Samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí. Udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí prolesou hraví, prostě nesmírně se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce s partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali a pak tam vidíte ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál, tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného. Absolvovat tu posvátnou koru je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
2: Další dimenze.
1: Kolik, řekněme další dimenze zjednodušeně. A na té koře jsou 3, potažmo 4 takový zásadní kláštery, nejdůležitější Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní, benisté chodí v protisměru, ale směřují sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká. Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů. Všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
1: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktínů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
0: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
1: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržujou určitý tradice a rituály, který ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
0: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
1: I dneska se dějou zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
0: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
1: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaký jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
0: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v Dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
1: Na tak malou obec z pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří zorganizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
0: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
2: Má mezinárodní punc tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
0: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Bužanově.
2: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnův smíšený sbor.
0: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
1: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu Boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním Chrudimské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního Chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady tedy i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď v Chrudimi nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Czech Powera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí, to znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít v září doužínky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Panu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to Salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta Nebeské republiky nebo možná CEO nebeského korporátu. Kdo ví? Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a předobrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená svévoli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka. Matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasiči vyjížděli kvůli bouřkám k více než 700 událostem. Osek u Teplic dnes zaplní tradiční osecké slavnosti. Ústečtí fotbalisté porazili Duklu a stále jsou bez porážky. Dnes nás čeká v půlce dne převážně velká oblačnost a deštivo, odpoledne a k večeru pak polojasno. Teploty do 21 stupňů. Krásné sobotní dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíce zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 241 případů. Následovaly jižní Čechy a Vysočina. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Meteorologové už taky odvolali stav povodňové bdělosti. Ten kvůli vydatným dešťům platil pro Prahu a část Libereckého a Královéhradeckého kraje. V Oseku na Teplicku dnes začínají celovíkendové osecké slavnosti. Návštěvníky čekají divadelní představení, historická vystoupení a vystoupí i hudebníci jako Martin Maxa nebo Tata Boys. A s příchodem akce platí po Oseku dopravní omezení a posilnění hromadné dopravy, říká referent kulturního centra Osek František Kovařík.
4: Byla teda uzavřena ulice Teršova, ulice Nelezonská, je to vlastně hlavní ulice přes celý Osek. Na druhou stranu jsou tady posílené spoje linky číslo 13 vlastně dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, jsou protažené vlastně přímo až do Oseka.
2: Uzavřena byla i ulice Obránců míru. Hlavní zastávka pro linku 13 je zastávka Osek Autokemping. Ostatní zastávky jsou během víkendu zrušené. Dnes se na 10 památkách v Libereckém kraji uskuteční Hradozámecká noc. Program se na jednotlivých památkách liší. Někde návštěvníky čekají speciální večerní prohlídky, jinde hudba, divadlo anebo program pro děti. Akce je podle Národního památkového ústavu pomyslným vyvrcholením návštěvnické sezóny.
5: Do akce se zapojí všech 8 státních hradů a zámků v Libereckém kraji, například Bezděz, Frýdlant nebo Sychrov. K ním se přidají také památky ve správě měst, hrad Valštejn a zámek v Lomnici nad Popelkou. Podrobnosti o programu najdou zájemci na webových stránkách Národního památkového ústavu a jednotlivých památek. Z Libereckého kraje Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Úředníci v Chomutově zaregistrovali všech 11 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Vyplývá to z informací, které zveřejnila obec s rozšířenou působností na úřední desce. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
6: Sport.
2: Fotbalisté Ústí nad Labem bodovali i v 5. utkání šance Národní ligy, když Duklu Praha porazili 3-1. Severočeši jsou v tabulce druzí o bod za vedoucí Karvinou. Podle ústeckého trenéra Davida Oulehly ale mohl být vstup do sezóny ještě povedenější.
7: Spokojený úplně nejsem, jako nechci, aby to znělo nějak velikářsky, ale prostě my jsme ty 4 body ztratili jako úplně zbytečně. Myslím si, že s tou Lípou to byl jasný zápas, takže jsme mohli mít plus 2 a dneska jsme mohli být první. A to říkám se ještě jako pokorou a bohužel v tom Cinci, tam si myslím, že by ta karta nepřišla, ta chyba jedna, tak věřím tomu, že ten gól bychom dali a zvládli jsme to.
6: Počasí.
2: Čeká nás velká oblačnost a deštivo a odpoledne se situace změní a dočkáme se i polojasné oblohy. Ubude taky přeháněk a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty dnes do 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Padlý strom komplikuje provoz mezi Janovem a Mariánským údolím na Mostecku a problémy čekejte na silnici 13. Sečení trávy omezuje dopravu mezi 27. a 45. kilometrem.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne, nashledanou v Kadani na náměstí.

0: Pravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám. Přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
1: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů Loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakou lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
2: Zasloužila matka to je.
1: Ta zasloužila matka.
2: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
1: Ano, ano.
2: Kolika ti se dožívá?
1: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
2: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
1: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
2: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
1: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
0: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí tři místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Desítky hradů a zámku po celém Česku se dnes zapojí do tradiční akce Hradozámecká noc. Stráž pod Ralskem na Českolipsku rozšířila seznam lokalit se zakázaným pitím alkoholu. Terezínská pevnost nabízí program věnovaný někdejším vojákům. Dnes čekáme zpočátku oblačno až deštivo, odpoledne ale i polojasno, s nejvyšší denní teplotou do 21 stupňů. Pěkné sobotní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojují do tradiční hradozámecké noci. I posetmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do sídla Senátu ve Valdštejnském paláci. Otevřeno bude mít od 17 do 22 hodin a nasvícený bude ve státních barvách. Na pláži ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku už mimo vyhrazená místa není možné popíjet alkohol. Radnice vydala novou veřejnou vyhlášku, která upravuje seznam lokalit, kde je pití na veřejnosti zakázané. Dalším zapovězeným prostorem je třeba okolí tamního zámku Wartenberg.
4: Nezávislý starosta Zdeněk Hlinčík řekl, že místa rozšíření zákazu radnice vytipovala také na základě oblíbenosti mezi lidmi, kteří pak opilí obtěžují své okolí. Městská policie podle starosty navíc dostala větší pravomoce při vymáhání vyhlášky. Zákaz se nevztahuje na dobu konání kulturních akcí nebo silvestrovských oslav. Neplatí ani pro hosty sedící na předzahrádkách různých podniků. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V historické části Kadaně se dnes uskuteční tradiční akce Císařský den, která odkazuje na 2 návštěvy Karla IV. V Kadani. Návštěvníky čeká například středověké tržiště a doprovodný program na Mírovém náměstí. S Českým rozhlasem Sever můžete být u toho. Po 12. a po 14. hodině odvysíláme přímý přenos a těšit se můžete na moderátorku Evu Bucharovou a spoustu zajímavých hostů. Návštěvníci Terezína si dnes mohou vyzkoušet práci pevnostních dělostřelců a sapérů. Program podle webu památky potrvá od 10 do 16 hodin a začíná v informačním centru. Pokračuje do podzemních chodeb, které lidé projdou za světla luceren.
5: Součástí programu je například střelba z pušky, děla nebo ukázka odpalu podzemní miny. Prohlídky trvají až hodinu a půl a památka návštěvníkům doporučuje vzít si oblečení, které se nebojí památka zašpinit. Z Litoměřicka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme velkou oblačnost a deštivo minimálně po polovinu dne, odpoledne potom polojasno, občasný déšť a přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 a na horách do 15 stupňů Celsia. Povane mírný vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Komplikace řidiči aktuálně očekávejte na dálnici D8 u Lukavce ve směru na Ústí nad Labem. Stala se tam dopravní nehoda na 45. a 5. kilometru a vy se zvýšenou opatrností místem nehody projedete. Tak šťastnou cestu a dál pěknou sobotu s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

pěkná sobota s Českým rozhlasem Sever může pokračovat dál dalším vydáním pořadu Svět zvířat. Dnes budeme velmi bohatě zásobeni hosty, tak pro tuto chvíli řeknu dva. Ivana a Miroslav Jirsovi, to jméno možná pravidelní posluchači už dobře znají, takže je jasné, že povídat si budeme o ptácích, ale protože máme ještě dva zatím utajené hosty, tak možná, že to bude nejenom o ptácích. V každém případě Slavka Brádlová vám přeje příjemný poslech.

0: Svět zvířat.
1: Dnes zvířat, jak jsem říkala, opravdu s velmi bohatě zastoupenými hosty. Tak Ivana a Miroslav Jirsovi, hezký den vám přeji oběma.
2: Dobrý den.
1: A těmi dalšími dvěma dosud tajnými hosty jsou Kvido. A to je německý přepelák. Ano, hlásí se vám, zdraví vás upřímně. A orel skalní, nebo měla bych říkat asi orlice skalní, Lucinka. Tak ta tady zatím celkem v klídku sedí, jenom rolničku možná slyšíte. No a o čem si budeme povídat? Budeme si opravdu povídat jak o ptácích, tak o psech.
0: Svět zvířat.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat. Dnes, jak jsem řekla, hosty velmi bohatě zásobený. Jednak jsou tu manželé Jirsovi, Ivana a Miroslav, a také jejich dva svěřenci. Německý křepeláček Kvido a orlice skalní Lucinka. Tak a to je pro mě signál, že vlastně dnes si nebudeme povídat jenom o tom sokolnictví, jenom o ptácích, jenom o falkoniterapii, i když k té se dostaneme taky, ale že přibereme do hry právě i ty psy. Tak to by mě zajímalo, ono vlastně k sokolům, nevím, k sokolnictví, jestli pes patří, tam přece loví ten sokol nebo ten orel, Miroslave?
1: No, to sice loví. Vždycky loví ten dravec, ale k myslivosti, nejen k myslivosti, ale i k sokolnictví od jak živa patřili psi. Ať slídiči, který prostě probíhají křovinami a vyhání nějakou tu kořist, zajíce, srnčí, po případě lišku, anebo ohaři, který zase pro sokoly a pro dravce vysokého letu, tak hledají bažanta, musí ho vystavit a pak ho vyženou. Takže jsou to pomocníci hodně využívaný, protože když budete chodit jen tak loukou v dnešní době, když ty zvíře je strašně málo, tak se může stát, že nic nepotkáte. Když to ten pes toho zabije, zaprvé naběhá daleko víc a najde i tu kořist, vlastně, která se přimáčkne k zemi a vlastně by byste jí přešli a ten pes vám ji ukáže nebo ji vyžene a ten dravec pak může lovit, což je kombinací dohromady je to úžasný.
0: No, ráda věřím, ale docela by mě zajímalo i to soužití, protože nemyslím si, že by obecně vzato psi a ptáci byli nějakcí úplně velcí kamarádi, Ivanko.
2: Od malička se musí vlastně ten pes s tím dravcem seznamovat. Musí ne skamarádit, ale musí jeden tolerovat druhýho. Jo, tam je to, protože ta, dneska třeba, když máme Káňa Harrisovo, tak když se podíváme na ukázky, tak oni rozeznají bílýho psa, tmavýho psa, hnědýho psa, černýho psa se skvrnama a prostě vědí, že tohle ten pes patří k nám do rodiny.
0: Ten je náš?
2: Ten je náš, tak. Toho lovit nebudu. Ale nesmí se tam ukázat žádný jiný.
0: A, takže by se nedal vyloučit útok na cizího psa?
2: Ne, určitě ne.
0: Ještě by mě tak zajímalo, samozřejmě tenhle způsob lovu má asi hodně dlouhou historii, staletími prověřenou. No, řekla bych, že dnes to bude spíš sport, než že byste takhle lovili pro obživu.
1: Určitě je to spíš v rámci těch dnešních podmínek sport, protože ty kořisti není zdaleka tolik, ale v každém případě je to krásný zážitek, i když neulovíte, protože sokolnice mají takové svoje pořekadlo, že nelovíme pro kořist, ale pro vše krásné přilovu.
0: Takže vůbec není důležité, jestli nakonec z toho bude ten bažant nebo zajíc.
1: Tak.
0: Tak, jsou nějaké závody nebo, Ivanko?
1: V posledních letech, ve světě už to je teda díl, ale v posledních letech je to už i u nás, říká se tomu Falcon Trail. Je to vlastně závod v rychlosti různých druhů dravců, samozřejmě se sokolovití to mají zvlášť, dravci nízkého letu to mají zvlášť a jsou to různé vzdálenosti, třeba jen 400 metrů, pro větší, jak je to asi 600 metrů a vlastně je to jako na závodech, tam vás prostě sebere fotobuňka, zapne stopky a na konci to zase zastaví a jsou to docela zajímavé závody, je to čím dál populárnější tady i u nás. Letos by měl být třetí ročník, myslím, a musím teda říct, že zrovna z našeho střediska máme dvakrát vítěze,
0: no,
1: takže úplně úžasný. Zatím to nemáme ještě pro orly, ale jakmile to uděláme, udělají kluci i pro orly, tak určitě se zúčastníme nějakého. Je to prostě zábava, strávíte tam čas s kamarádama, který třeba rok a půl nevidíte, nebo se nepotkáte ani na lovech, protože jsme z celé republiky, ale tam se to prostě sjede. Potkáme se, něco se tam sní, něco se vypije, když je počasí, zalítá se krásně, prostě je to takový zvláštní.
0: Ráda věřím. Tak jenom možná bychom si měli udělat trošku pořádek v tom, že říkáme sokolnictví, sokolník, ale v podstatě máme tady orla skalního, paní Ivana se zmínila o Káňeti Harrisovu, takže nevím, jestli pod to sokolnictví se tedy zahrnují i ostatní druhy dravých ptáků a o tom si víc řekneme po písničce.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ivana a Miroslav Jirsovi jsou dnešními hosty pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. S nimi tady jsou také německý křepelák Guido a orel skalní Lucinka. Tak komplet máme představené hosty a pojďme se teď zastavit u toho termínu sokolnictví, protože mluvili jste tady vlastně i o jiných druzích ptáků, ostatně Lucinku, orla skalního tady máme, tak pod ten termín se schovají všichni draví ptáci? Nebo?
1: De facto všechny draví ptáci se dají použít na sokolnictví. Ne třeba na lov, ale určitě třeba na výcvik, aby se to naučili mladí, třeba poštolka, tak ty mladí, kteří začínají, tak se učí třeba na poštolce, pak přistoupí třeba na Káně Harrisovo, který pochází z Mexika. Já teda to vidím ze své zkušenosti, že to Harrisovo Káně učí sokolníka, ne sokolník to Káně, protože ty jsou úžasný a ty do našeho sokolnictví určitě patří, protože vlastně nahrazují de facto jestřába lesního, kterých je za prý hrozně málo, a za druhý, není tak ochotný spolupráce s člověkem, když toto Harrisovo Káně je mazel. Prostě úplně neskutečný, vymýšlí lumpárny, které byste nevymysleli. Vy je to vlastně jenom trošku doladíte a pak můžete někde zlobit. Třeba na dětském hřišti, kde to děláme docela s oblibou, tak jim sbírá boty, sbírá jim čepice z hlav, nosí to na strom. Jo? A já to nevymyslel, prostě si to vymyslela a dělá to. No, je to taková zábava, ale jako všechny dravci vlastně by, nebo patří do sokolnictví, protože je to dravec, dravej pták a ty se všechny používaly.
0: Tak a paní Ivana se tady při písničce zmínila o tom, že to sokolnictví bylo i zapsané do takového významného seznamu.
2: Do kulturního nehmotného kulturního dědictví na UNESCO a no. Je to z roku 2010.
0: Takže to není zase tak úplně stará věc, je to přímo novinka.
2: No, ono je to starý vlastně sokolnictví nebo lov. Zdravými ptáky je z 18. století.
1: To ještě dřív, a jo, je to nejstarší ještě, způsob lovu.
2: Je to nejstarší vlastně. Způsob lovu a tím to vlastně se zapsalo do toho nehmotného dědictví.
0: Možná se ještě dneska dostaneme k tomu, jak vlastně probíhá ten výcvik, i když něco ten pták samozřejmě má dané přírodou, ale vy to musíte nějakým způsobem usměrnit. A tak jsem si říkala, ona je to docela věda. Pan Miroslav se tady tak jako pousmá a říká, je to umění. Je to tak?
1: Je to tak. Samozřejmě, že každý ten dravec má v sobě lovecký put, ale tam je pro sokolníka je nejdůležitější, proto sokolnictví zkamarádit se s tím dravcem, aby ten dravec s váma fungoval, protože se nedají ochočit. De facto navážete jenom partnerství, kdy ten dravec ví, že když loví, vy mu pomůžete a zase obráceně. Takže v přírodě třeba bude lovit nějaký druhý zvěře, ale nebude zbytečně zkoušet něco, na co ne, že by neměl sílu, ale mohl by přijít ke zraní. Když to s váma, když už si věříte, tak klidně půjde do daleko větší kořisti, protože ví, že ten sokolník přiběhne a pomůže mu.
0: Aha.
1: Jo, ale je to vyloženě partnerství, ten dravec kdykoliv ho pustí sokolník, tak když nebude chtít, tak se nikdy nemusí vrátit. Žádný pouto mezi náma není. Jen takový jakoby neviditelný, když to řeknu. Vždycky se mě někdo někde zeptá, už mám nějaký ulít? A já říkám, no kdyby ulít, tak tady nesedí přeci.
0: To, no,
1: že,
0: to je
1: si, že si někde sedne na větev a přemýšlí o nějakých nesmyslech, to se stát může, ale když to řeknu hloupě, do 5 minut prostě za tím sokolníkem
0: se vrátí.
1: A třeba co já ze své zkušenosti, tak mě si hlídají docela dost.
0: Jo,
1: pustíme, já se někde ztratím a už za mnou letí hned prostě.
0: Hlídá si vás, nikoli vy jeho.
1: Tak.
0: Tak, no, já si myslím, že k tomu výcviku ještě bychom mohli něco říci a samozřejmě, že se dostane ještě na takovou kapitolku, která si myslím, že bude pro posluchače Českého rozhlasu Sever opravdu zajímavá, protože to bude kapitolka o ptácích a filmech.
3: Svět zvířat.

0: Myslím, že posluchači pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever musí uznat, že naši dnešní hosté jsou opravdu velmi disciplinovaní. Tak Ivana a Mirek Jirsovi odpovídají na otázky, zatímco pes Kvido a orel nebo orlice Lucinka jsou víceméně potichu. Takže my budeme pokračovat v tom povídání. Já jsem nadhodila téma filmy a ptáci. Nedávno televize opakovala film Jestřábí žena. Tak tam tedy s tím jestřábem opravdu se děly věci?
1: No, je to taková pohádka pro lidi, kteří tomu vlastně nerozumějí, protože tam žádný jestřáb nebyl, ale ten dravec, který vlastně v tom filmu figuruje, tak je Káně Rudochvostá. Samozřejmě, že je, i pro ty filmaře je to dravec, který je daleko jednodušší na tu spolupráci než jestřáb. Stejně jako jsme tady zmínili Káně Harrisovo, prostě ho naučíte daleko jednodušejíc to, co je potřeba. Když to ty různé věci, které v tom filmu vlastně proběhly, tak vyloženě s jestřábem prostě by byl obrovský problém. Jo, dá se to naučit, ale muselo bych být třeba víc, aby se každý naučil ten jeden moment. A je to daleko složitější, takže oni využijou vlastně toho, že ne všichni jsme sokolníci, takže tomu tolik nerozumíme a tím to vlastně je jednodušší pro ně. I částečně pro ty sokolníky, ale...
0: No, řekla bych, že i do toho názvu filmu se to lépe hodí jestřábí žena, než Káně Rudochvostá žena.
1: To určitě by neklaplo. No.
0: To by nefungovalo. Ale když už jsme tady u těch filmů, tak ještě je pohádka Král sokolů, tak tam už snad ti sokolové by mohli být.
1: No, Král sokolů je další taková pohádka, protože tam většinou hrajou buď kříženci, sokol Radoch, anebo Rarozy. Zase je to o tom, že ten sokol je trošku složitější na to, aby se učil tyhle ty všechny detaily, které vlastně v tom filmu ten režisér

0: Prostě je to krkavec, velký, malý, tam to nikdo nepozná, že jo?
1: Jasně. No, zkrátka natáčení se zvířaty, to má vždycky svá úskalí a vlastně mi jenom potvrzujete to, co kdysi tady říkal chovatel psů, že komisař Rex, známý to seriál detektivní, takže těch Rexů tam měli, já nevím, no možná do 10. Mm-hmm. Tak, Lucinka nám tady teď trošku zvoní rolničkami a pojďme se tedy bavit i o ní, protože vy jste s ní předváděli dělal takové kousky, že opravdu člověk žasl, co všechno dovede, že vlastně vás poslouchá na slovo, že vám rozumí, a nebo je to jenom trik?
0: No, trik to úplně není, ale je to spíš o tom, že s ní trávím spoustu času. Teď už teda třeba tolik ne, ale jako když byla úplně mladá, tak jsme jí dali prostě, co bylo potřeba. Ten dravec vyloženě si udělal to pouto ke mně. Takže jste viděli, jak se mazlí, je to nefalšovaný, není to nahraný, prostě tahá mě za nos, tahá mě za uši, za fousy. Normálnímu člověku to samozřejmě přijde hrozně nebezpečný, protože ten zobák je hrozný.
1: No, ten je strašidelný.
0: Ale jako samozřejmě respekt je důležitý, já s ním mám taky veliký respekt, protože vím, jakou má sílu, vím, co dokáže.
2: Jak dokáže být stekla?
0: Když se když začne být stekla, tak jako to taky, ale jinak je to prostě mazel. Máme vnoučata, takže i malí děcka k ní můžou, prostě jo, neublížím. Když se na ní podívám, tak prostě vím, co ten den můžu nebo nemůžu. Jo,
1: i
0: jestli má náladu, jak říká kamarád, je to ženská, ženský jsou taky náladový, že jo.
1: No, ale sám jste to řekl, tak nežárlí ona trošku na paní Ivanu?
0: Žárlej všichni dravci, žárlej na třeba na manželky sokolníků, nebo na manžely, protože máme i sokolnice, nejen sokolníky, takže na sebe samozřejmě žárlej. A docela tak tvrdě, že třeba Káně Harrisovo, s kterým lítáme na ukázkách, tak když na té ukázce lítá ode mě k Ivě, od Ivy ke mně zpátky, tak ta spolupráce je dokonalá. Ale v momentě, kdy bude sedět jenom u mě a nedělají se ukázky, tak útočí na manželku.
1: Až takhle.
0: A tak docela hodně tvrdě, že to i mockrát bolelo a spousta krve protekla.
2: Ale zase tam jsou ptáci, který
0: zažádli
2: na manžela, jo, je to takový vyrovnaný.
1: Máte to zkrátka rozdělené. Když už jste se zmínil o tom, že vlastně klucince mohou i poměrně malé děti, tak myslím si, že je pravý čas na to, abychom se zmínili také o falkoniterapii, a to uděláme hned po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, dnes s manželi Jirsovými a také s jejich dvěma svěřenci. No, říkám dvěma svěřenci, ale kolik těch živých tvorů máte doma?
1: 20.
0: 20. A je to směs psi, ptáci nebo...
1: 20 dravců a momentálně 4 lovecký psi a 1 kůň.
0: Ještě ke všemu.
2: No, takovej půlkuň.
1: Půlkuň. Šetlenský pony.
0: Takhle, takže ne, že byste předváděli i třeba sokolníka, jak jede na koni.
2: Ne.
0: Tak ne. Ale pojďme k tomu, co jsem slíbila před písničkou, a to je falkoniterapie. Stejně myslím si, že lidé už dobře znají ty termíny hypoterapie, kanisterapie, kdy třeba k lidem, kteří mají nějaký zdravotní handicap, nebo jsou to už seniori nepohybliví a tak podobně. Takže se dojde buď s tím pejskem nebo s nějakým jiným zvířetem. Oni si ho mohou pohladit, potěšit se s ním a úžasně prý to působí. A vy tohle provozujete s těmi dravci. No, nedovedu si to dost dobře představit, jestli ten pták opravdu tedy posedí, vydrží, že na něj cizí člověk sáhne, Ivano?
2: Vydrží, pokud jsou naučený ty ptáci úplně absolutnímu klidu a vědí, že ty lidi jim neublížej, tak krásně budou sedět, ať už to na rukavice nebo na peřině, na čemkoliv prostě. Je to úžasný. A ty babičky, dneska, když to se podíváte do těch domovů seniorů, tak tam ty babičky milujou sovy.
0: Vážně?
2: Tak když tam přijedeme s naší sovičkou, dáme jim na peřinu před sebe, kdy oni nemůžou už stát, takže oni leží na lůžku, vyvíjete tu sovičku pálnou a takhle jí dáte předně přímo na to postel, takže oni si koukají víceméně z oka do oka. A máme takový ty, jakože se rozberčej, jo, pláče jim to
1: lítom. A protože to je vždycky doják.
0: Rozumím to.
2: To je, ale a nejen, tím tak to vydrží.
1: Ale nejenom se sovičkou, představte si, že tam jdu s Ludkou. A posadí mi na tu peles od té postele.
0: No, tak tam bych nečekala slzy, tam bych spíš čekala nějaký strach v očích.
2: My to máme rozdělené, jeho chodí chlapům, já chodím většinou ženské.
1: Ale většinou i ty chlapy se bojí víc než ty ženský.
0: Jo. No, já si myslím, že nejenom pro člověka, který třeba je upoutaný na lůžko, ale pro každého běžného člověka je to zázrak, že může se na toho dravce podívat zblízka, že si případně na něj může trošičku sáhnout. Ale zase si myslím, stejně jako u psů, chovatelé pak říkají, že ten pes se unaví a že nemůže třeba absolvovat těch návštěv, já nevím, několik za sebou. Platí to i u ptáků?
2: Ano, to je pravda, protože s tím ptákem uděláte pár pokojů, já nevím, nebudu říkat číslo, ale uděláte určitý počet pokojů a ten pták potom je opravdu unavený. Jo, už to poznáte podle toho, jak dýchá. Jo, je tvrdě, tam většinou tam je teplo, takže on i tím se unaví. Ale když budete v klidu, tak jako...
0: Není problém.
2: Ne. A hlavně my už na těch ptácích poznáme, kdy mají dost, takže opustíme ten domov seniorů. Prostě jdeme ven s nima.
0: Dáte jim prostě odpočinit.
1: A nebo se vystřídají, vezmou se zase
2: jiný. A nebo vezmeme jinýho, jdeme zase s jiný. Já mám třeba sovici sněžnou, Hedviku. Taky s ní chodím na falkony terapii. Ale u ní už musím opatrně jíst, protože ona se, ona, jak je zvyklá na zimu, že jo?
0: Odkud sovice sněžná, ano.
2: Tak se dřív unaví a pak strašně funí. A vždycky, kam jdete? Já říkám, musím s ní jít ven.
0: Trošku ochladit, vyvětrat.
2: Aby to s ní, všichni blbě, aby to s ní neseklo.
1: Ona je nejspokojenější, když je minus 20.
0: No, tak to myslím, že ty letošní nebo... Tak. Nynější zimy příliš nedopřávají. No, je to zase speciální výcvik, jinak vlastně falkony terapie, tam zase zní ten sokol, falkon, takže jako sokolnictví vlastně je lov s mnoha druhy dravých ptáků, tak falkony terapie může být s mnoha druhy ptáků. A sova není dravec, nebo ano?
2: Sova. Je druh sova.
1: Tak, ono to totiž zkomplikovali, ochranáři.
2: Jako, sova je dravec, když se nad tím zamyslíme, že jo, je jako...
0: No chytá myšky.
1: Vždycky to bude dravec.
2: Ano, vždycky to bude dravec, žere to samý, co borel, nebo radoch, sokol, cokoliv jinýho. Ale oni to dali do druh sovy a mám je ráda.
0: A to myslím úplně stačí. Tak a po písničce asi už budeme mít možná posledních pár minutek dnešního vydání pořadu Svět zvířat.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: No a co bude dál v dnešním vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever? Už jenom vlastně pár posledních minutek s dnešními hosty, Ivanou a Miroslavem Jirsovými a s jejich dvěma svěřenci, nebo možná řeknu spíš kamarády, protože vy jste mi tady při písničce říkali neuvěřitelné věci, neuvěřitelné příhody, že obecně se tvrdí, že ptáci nemají mimiku a nejsou schopni navázat nějaký kontakt, projevit emoci, lásku k člověku. Tak.
1: Dravci speciálně, ale i sovy, tak navazují buď to imprinting, co tomu říká, což je buď potravní nebo pohlavní, takže vás beru jako partnera nebo prostě zásobovače potravou, a nebo se s váma skamarádějí, co jste viděli sami. Je to takový prostě partnerství, samozřejmě na bázi lovu, ale i toho ostatního, že i mimo ten lov prostě ten dravec s váma nějakým celým komunikuje. Není to jenom vemu ho, pustím ho, uloví, dám mu odměnu, vezmu si kořist a lovím dál a nebo končím. Prostě takhle to nefunguje. V dnešní době je to strašně složitý. Už jen s tou kořistí, takže i ten výcvik se vlastně dělá třeba na kůži jenom z lišky nebo ze zajíce. Používá se vycpanina, která se tahá třeba za autem, nebo speciální navijáky na to jsou. Jo, a ten dravec prostě spolupracuje s váma.
0: No, je to rozhodně zajímavé a ještě bych ráda přidala jednu tu zajímavost, že někdy si člověk ani neumí představit, čeho je ten tvor schopný. Vy jste mi tady říkal, jaký je rozdíl, když přijdete třeba s Lucinkou k nevidomým, anebo k lidem, kteří běžně zrakem tedy disponovat mohou.
1: Když přijdete, normálně se potkáme třeba ve městě, což se taky může stát, protože samozřejmě ty dravce nosíme všude, aby si zvykli na kde jaký ruch. A řeknete mi, mohl bych se toho dravce dotknout, tak já vám řeknu, ano, mohl, ale jenom na bříšku nebo na hrudní. A když to zkusíte někde jinde, tak vám sice neublíží, ale dostanete varovný klovanec. Je takový
0: no,
1: jemný.
0: No, nerada bych ani varovný.
1: Ale ono to nebolí, ale je to takový
2: varování. Malinko si k sobě seděte blíž.
1: Je to takový varování.
2: Takhle, s Lucinkou. A zavřete oči. Úplně zavřete oči. A mlku vem si ruku.
0: No, zkoušíme hladit, mám zavřené oči. Tak.
1: Jo.
0: Tak teď je, bohužel tedy posluchači z toho mnoho neměli, já ano, protože Lucinka opravdu, řeknu jemně, ale přísně, mě tedy klovla do toho ukazováčku, kterým byl tam, kde ona nechtěla.
1: Je to to upozornění, o kterém jsem mluvil, ale když přijedeme za nevidomýma, tak ten dravec prostě nevíme, nikdo nevíme, jak to poznají, ale prostě i postiženýho, tak se začne chovat úplně jinak, prostě vycítí, že ten člověk má nějaký problém a nechá se teda pohledit třeba i někde jinde.
0: No, to jsou opravdu věci, jak se říká, mezi nebem a zemí. Tak vy těch příběhů s vašimi ptáky a teď vlastně i se psem byste mohli už sepsat, no, na romány by toho bylo.
2: Už kniha celá.
1: Tak na několik knih asi, no.
0: A ještě by mě zajímalo, jestli vlastně v téhle činnosti, jestli máte pokračovatele, jestli je tady další generace, která bude schopna a ochotná se tomu věnovat, protože ráda věřím, že je to hodně náročné.
1: No, máme syna, kterýho to baví a nebaví, on je to složitý.
2: Počkej. Jak
0: tak,
2: říká manžel?
0: Paní Ivana teď.
2: Ano. Máme syna, teď v únoru mu bude 18, on v tom vlastně vyrůstá. Já když jsem vymyslela falkony terapii v roce 2017, tak jemu bylo pár roků, že jo. A on má rád dravce, rozumí tomu, dělá to šikovně, je hodně šikovnej, lítá s ním a prostě všechno. Pojede s náma do škol, pojede s náma kamkoliv, ale nemá rád seniory.
1: Ne seniory, ale to je nemá citlivka. Rád domoví důchodců.
2: No, to je o tom, že on ty lidi lituje.
0: Takhle, spíš, že psychicky to
2: tak
0: nedává.
2: Psychicky to nedává. On pojede, když bude donucený, tak pojede, ale je to pro ně strašná psychická zátěž.
0: Já tomu rozumím do jisté míry, tak buď potom třeba časem ta lítost se přetaví v to, ano, já tam pojedu a udělám těm lidem radost, takže to by mohlo takhle fungovat.
2: Já myslím, že k tomu dozraje ještě.
1: Jo, už to pomalu.
0: Že to je možná i tím věkem a novými zkušenostmi.
2: Tak jako teď určitě zajímají víc holky, než
1: nějaký seriál. Ale musím říct, že třeba když byl úplně malej, tak jsme jezdili po těch různých akcích a chlapi chtěli, ať mluví do mikrofonu. Tak se nejdřív strašně styděl, jsou toho rozbrečel a za dva roky vzal mikrofon a odkecal to za mě celý.
0: No vida. Takže o budoucnost je postaráno.
1: Asi tak.
0: Tak a postaráno je i o závěr dnešního pořadu Svět zvířat. Vám oběma, vám všem čtyřem vlastně děkuju za účast. Mějte se moc hezky, někdy u nás zase na viděnou, naslyšenou.
2: Těšíme se.
0: No a jak se to hezky u nás říká, dobrý poslech dalšího vysílání.
1: Tak. Naschledanou.
2: Naschledanou.

Tak a poslední informace ode mě pro posluchače Českého rozhlasu Sever. Přesně ve 12 vás čekají další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Dnes to bude trošičku jiné, protože odpoledne po zprávách ve 14 hodin pořádáme přímý přenos z Císařského dne v Kadani. No a ty Písničky na přání dnes pro vás bude mít Eva Bucharová, ale právě také v té Kadani. Tak běžte se tam podívat, pokud to nemáte daleko, a určitě se můžete dostat i do pořadníku pořadu Písničky na přání. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Část ulice Mánesova je v České Kamenice bez veřejného osvětlení kvůli opravě vedení nízkého napětí. Na Hradech a Zámcích v Libereckém kraji se dnes pořádá akce Hradozámecká noc. Rodiče můžou u malých dětí po nástupu do školek a škol řešit častější nemoci. A počasí na dnešek odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty naměříme do 20 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké sobotní poledne. V České Kamenici na Děčínsku nefunguje v ulici Mánesova veřejné osvětlení. Město na to upozornilo na svých oficiálních stránkách. Důvodem je oprava vedení nízkého napětí.
4: Podle radnice nefunguje veřejné osvětlení v ulici Mánesova ve směru ke koupališti. Dělníci opravují v oblasti vedení nízkého napětí a bylo potřeba veřejné osvětlení dočasně vypnout. Práce by měly podle radnice trvat na nejvýš ještě týden. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Dnes se na 10 památkách v Libereckém kraji uskuteční Hradozámecká noc. Program se na jednotlivých památkách liší. Někde návštěvníky čekají speciální večerní prohlídky, jinde hudba, divadlo nebo program pro děti. Akce je podle Národního památkového ústavu pomyslným vyvrcholením návštěvnické sezóny.
5: Do akce se zapojí všech 8 státních hradů a zámků v Libereckém kraji, například Bezděz, Frýdlant nebo Sychrov. K nim se přidají také památky ve správě měst, hrad Valštejn a zámek v Lomnici nad Popelkou. Podrobnosti o programu najdou zájemci na webových stránkách Národního památkového ústavu a jednotlivých památek. Z Libereckého kraje Jan Rozum, Český rozhlas.
3: Po zářijovém nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je podle lékařů a epidemiologů i to, že ještě nemají dostatečně odolnou imunitu. Některým nákazám tak podle nich nelze příliš zabránit. Riziko infekce ale může snížit třeba pestrá strava nebo dostatek pohybu. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic rostou. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 41 korun a 73 haléřů. Nafta stála průměrně 45 korun a 20 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Sport. Tenistka Sara Bejlek si na turnaji v Cincinnati zahraje semifinále. Kýsovou zdolala 7-6 v rozhodujícím třetím setu a její další soupeřkou bude další Američanka Goffová. Světová čtyřka ve dvou sadách porazila Ukrajinku Kostukovou.
2: Počasí.
3: Odpoledne se bude protrhávat oblačnost až na polojasno a postupně budou ustávat i srážky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kývadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Také se tam v dopravních špičkách tvoří i delší kolony. A v Liberci čekejte uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
6: Krásný den vám z Českého rozhlasu Sever přeje Eva Bucharová. Já vás zdravím z Kadaně, kde probíhá císařský den. No a právě proto písničky na přání budou dneska netradičně živě přímo z Kadaně. Tak my se moc těšíme na naše návštěvníky, kteří už tady stojí u nás u venkovního studia a už si začali i vybírat písničky. No a vám ostatním, kteří v Kadani nejste, tak přeju hezkou zábavu, příjemný poslech.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás vysíláme dneska živě z císařského dne v Kadani. A do našeho venkovního studia tedy mohou přicházet návštěvníci císařského dne a vybírat si právě dneska venku na tento krásné akci. Máme tady už první hosta a tím je Jarda. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Jardo, odkud jste přijel?
1: Jsem přijel z daleka, za Karlovými Vary, pěkný městečko Nová Role, takže tam odtud.
0: Nová Role, to je povědomé, Nová Role.
1: Porcelán, Krušné hory.
0: Ano, ano, to znám z nějaké možná pohádky nebo něco takového, jak jste vyrazili.
1: To se stalo tak, že prostě banda z práce, jsme se domluvili a všichni jsme přijeli společně vlakem.
0: Vlakem jste přijeli?
1: Ano, ano.
0: Což jste udělali dobře, protože zaparkovat dneska v Kadani je velký úkol. Velký. Co už jste viděl tady zajímavého?
1: No, už jsme byli ve věži. Tam to bylo moc hezký, útrpný právo, jako moc pěkný. Do druhé věže nás nepustili kvůli počasí, ale třeba to ještě dneska vyjde.
0: A co nějaký kulturní program, nějaká muzika nebo něco dobrého?
1: Poslouchám. Večko dali určitě. A něco dobrýho zakousit taky.
0: Jo, něco středověkého. Určitě taky musíme vybrat tu písničku, takže co vybereme?
1: Tak já jsem vybral něco, co by mohli znát skoro všichni. Skupinu Katapult zná asi každý. A dali jsme takovou tu známější blues.
0: Blues, dobře. Tak já vám děkuju za výběr a užijte si císařský den v Kadani a díky, že jste přišel.
1: U vás zdravím úplně všechny do rozhlasu.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Sobotní polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás dneska vysíláme živě z Kadaně, z císařského dne a sem k nám do venkovního studia chodí návštěvníci a já tady moc ráda už vítám paní Věru, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Věro, odkud jste?
1: Já bydlím přes 50 let tady v Kadani.
0: O, takže vy jste tady místní, to nám doporučíte určitě něco nej z Kadaně, co tady máte nejradši?
1: Nejradši mám nábřeží Maxi Psafíka na procházky a kadaňský hradby, které jsou teď nově osvětlené.
0: No, Kadaň je prostě nádherná, se vším všudy, ale děkujeme za doporučení. Vy jste vybrala písničku jakou?
1: Já bych chtěla zahrát písničku od Jarka Nohavici, Máma mi na krk dala klíč.
0: A komu ji posíláme?
1: Já bych ji chtěla zahrát mý kamarádce Jarušce Štěpánkový, která bydlí v Radonicích, ale momentálně je v nemocnici. A pak bych chtěla manželům Laštůvkovým, Alence a Zdenkovi z Chomutova, to jsou mý sousedi na chatě.
0: Tak děkujeme za výběr, Věro, děkujeme, že jste přišla sem k nám do našeho venkovního studia. Užívejte i dál císařský den.
1: Děkuju.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál a dneska netradičně živě z Kadaně z císařského dne. A já tady mám už další přání 22. srpna 2026. Oslaví 80 let paní Hofmanová Hana z Rumburku. Hani, přejeme ti štěstí v životě. Život ve zdraví, zdraví v pořádku a příjemnou oslavu tvého jubilea. Posíláme pro radost píseň od Hany Zagorové, Mis dobrých nadějí.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Posloucháte polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Dneska netradičně, živě, skadaně z císařského dne. Máme tady na náměstí studentů takový venkovní stánek, venkovní studio, kde vítáme naše hosty, hosty císařského dne. A přišla za náma i paní Eva. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste, Evo?
1: Z Kadaně.
0: Vy jste místňačka. Tak co nám doporučíte hezkého navštívit, pokud není císařský den? Co máte tady ráda?
1: Pokud není císařský den, ráda se toulám okolo Kadaně, na Úhošť, do zásady, do vesniček, ale i v Kadaně je to hezký. Náměstí je krásný, Katova ulička, Nechranice jsou kousek, takže je tady toho plno.
0: A vy jste přišla ne sama, vy tady máte doprovod.
1: Ano, mám tady vnoučata, dva kluky.
0: Jak se jmenujou?
1: Jmenujou se Matěj a Šimon.
0: A co jste už viděli hezkého tady dneska?
1: No, už jsme si dali něco dobrého.
0: A co jste si dali? Jsem zvědavá.
1: Trdelník. Kafíčko jsme si dali a jinak děti, ty by mě obrali o všechny prachy.
0: Jo. Já vidím, že mají plný tašky, tak to je dobře. Ale co je důležité, co my si dneska zahrajeme?
1: My si zahrajeme písničku od Roberta Křesťana.
0: A Raduzy.
1: Bez přátel.
0: Dobrý lidi.
1: Jo, dobrý lidi. Bez přátel bych nežil, ano.
0: A komu byste ji poslala, kdybyste mohla teď jako takhle tu písničku vzít a poslat jí?
1: Já bych ji poslala dceři, protože ona teď má hrozně moc práce a uklízí celý byt, protože ji rekonstruovali koupelnu, takže neví co dřív.
0: Ano, tak to jí přejeme hezký pracovní den. Vám krásnou sobotu, hodně hezké zábavy na císařském dni. No a děkujeme, že jste přišla.
1: Já taky moc děkuju. Mějte se hezky.

0: Se Sever pokračují polední písničky na přání, netradičně živě z Kadaně, z císařského dne, kde máme naše venkovní studio a kde taky vítáme návštěvníky císařského dne. Teď mezi nás přišly Karolína s Adrianou, která je ta větší.
1: Já jsem Adriana.
0: Adriana.
1: A ty se jmenuješ? A
2: malá. Kája.
0: Kája, malá je Karolínka, Kája. Tak co už jste tady dobrého měli dneska k snědku?
2: Trdelník.
0: A co jste viděli hezkýho? Nějakou muziku nebo kováře?
1: Viděli jsme
2: kováře.
1: Žebráky.
0: Ty jsem taky viděla.
2: A dudáky.
0: Ty jsem neviděla, ale kováře jsem viděla dva a to je teda podívaná. Tak Karolínko a Adriano, my budeme hrát písničku z pohádky?
1: Z pohádky, ano. Když je to tady dneska pohádko.
0: Je to tady středověk. Tak my budeme hrát písničku z pohádky. Princové jsou na draka a písnička se jmenuje Kdyby
1: se v komnatách
0: běhoun jak hromnatách. A ještě musíme říct tady popsat Káju, že ona má vlastně jako korunu, jako princezna nebo jako královna, je to tak? Co ty seš, princezna nebo královna? Seš princezna, viď? Tak, seš princezna, maminka je královna.
1: A my jsme vybrali tuhle písničku, protože jsme nevěděli, co jsou to dudáci a tam se o dudácích zpívá.
0: Aha, tak jo.
1: To je tematicky.
0: Tak je to tematicky, dobře. Tak písničky na přání dál pokračují s pohádkou.

0: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Je sobota 22. srpna a my ty písničky pro vás dneska vysíláme netradičně, živě z císařského dne v Kadani, kde máme venkovní studio a ve kterém už taky s náma sedí Luboš. Hezký den.
1: Hezký den přeju.
0: Tak odkud jste, Luboši?
1: Jsme z Jirkova.
0: Z Jirkova?
1: Ano.
0: Jak jste přijeli?
1: Přijeli jsme autem.
0: Jak jste zaparkovali?
1: Tady kousek na parkovišti, asi úplně.
0: Já se ptám každého, není úplně jednoduchá věc dneska tady zaparkovat.
1: Je to tak?
0: Tak, už jste se něco prošli, už jste něco viděli.
1: No chtěli jsme si dát něco k jídlu, ale ještě jsme to

0: Český rozhlas Sever vás zdraví ze severu, konkrétně z Kadaně a z Císařského dne. Písničky na přání pro vás tedy dneska vysíláme živě právě z Kadaně a máme tady venkovní studio a máme tady spousta návštěvníků, kteří k nám chodí do studia, vybírají písničky a jsou to právě návštěvníci Císařského dne. A tou další je Zuzana, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste, Zuzano?
1: Tak my jsme přijeli z Říčan u Prahy, ale můj muž je z Kadaně, takže jsme tady vlastně přijeli za rodinou a přijeli jsme po delší době opět na Císařský den, protože to tady máme takhle moc rádi.
0: A vy jste tady vlastně jako doma?
1: Skoro.
0: Téměř,
1: skoro,
0: ano. Skoro. No. Co tady máte vy ráda v Kadani? Co tady se vám líbí?
1: No mně se tady líbí vlastně řeka. Já mám ráda města, kde protéká řeka.
0: Já taky.
1: Takže vlastně mně se líbí celé to nábřeží, jak je opravené a nebo vůbec výhled na řeku. Takže to tady mám asi nejradši.
0: A už jste si dneska stihla něco projít v tom Císařském dni?
1: Byli jsme na náměstí, byli jsme v Žebrácké uličce a ještě děti zašly na hrad. Vlastně prvně jsme se byli i podívat dole v rámci expozice muzea na svatovické koruně replice, takže to vlastně byla pro mě i novinka, že tam je takováhle expozice.
0: A co nějaké dobroty?
1: Dobroty, dali jsme si kávičku, děti koblišky, které milují a určitě odpoledne ještě budeme ochutnávat dál. Těším se na burčák, že bych se ještě chtěla dát. Tady.
0: Tak je tady spousta zábavy, program až do večera, dobroty taky až do večera, já myslím, že hned tak nedojde.

0: jdou. A teď pojďme k muzice. Co jste vybrala?
1: No, já jsem vybrala píseň Láska prý. Chtěla bych ji teda věnovat mému muži a chtěla bych ji věnovat ještě kamarádům, se kterými jsme se vlastně seznámili na našich studiích, když jsme studovali v rámci programu Erasmus v Řecku na Krétě, a oni nám v podstatě tuhle píseň vždycky zpívali, pouštěli, když my jsme spolu jako začínali randit, tak je to taková naše...
0: To je vlastně písnička vás dvou.
1: Ano.
0: Jako každá dvojice má mít nějakou písničku, tak tohle je ta vaše.
1: My si ji teda moc často nepouštíme, ale teď mi přišlo, že bychom si ji mohli pustit a je taková speciální příležitost.
0: Tak si ji pustíme. Dobře, tak hezký poslech.

0: Na Českém rozhlase Sever pokračují dál polední písničky na přání a dneska živě z Kadaně z císařského dne, kde už máme u našeho venkovního studia dalšího hosta a tím je Šimon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Šimone, odkud jste?
1: Já jsem z Pardubického kraje, z Chrudimi přímo.
0: A to je docela daleko do Kadaně?
1: Ano, to je poměrně daleko. Chtěl jsem sem jít za kamarády, hlavně z důvodu toho, že to je právě dnes ten císařský den. Takže to mě sem vedlo.
0: A jak jste přijel?
1: Přijel jsem vlakem.
0: Vlakem, takže dobrý.
1: Ano, ale cesta byla dlouhá. V Pardubickém kraji jsme byli na Hlavním nádraží, tak jsme se asi zastavili na 2 hodiny, to bylo hrozné. Tak jsem musel čekat, ale cesta byla poměrně příjemná.
0: Takže velké zpoždění. A ano. Tedy se zeptám, už jste měl v čase něco projít tady? I s tím zpožděním?
1: Ano, prošli jsme si zatím jenom nějaké stánky, dole jsme nějaké atrakce a...
0: Ale ještě celý den skoro před námi, ano. Tak ten program je bohatý. Na co se těšíte?
1: Asi nejvíce se potom těším na ohňostroj, který by měl být teda u té řeky.
0: Ano, já nevím, bude.
1: Poprvé
0: bude.
1: A těším se na to moc.
0: A nezapomeňte, že taky přijede císař se svojí chodí ve 14 hodin. Že bude průvod, ano.
1: Dobře.
0: No nezmeškejte. Tak a teď jdeme k muzice. Co si zahrajeme?
1: Tak, má muzika na přání by byla na hotelu v Olomouci od Petra Habky. Je to na přání a věnování k mé slečně Anice.
0: Pro Aničku.
1: Ano.
0: Je tady taky někde?
1: Je tady taky.
0: Super. Můžeme ji zamávat, nebo je neviditelná?
1: Můžete zamávat.
0: Jo, tamhle, někde.
1: Ano,
0: je tady, tak se zakrývá obličej.
1: Ano.
0: Tak Aničko, ty mě nevidíš, ale já tě vidím.
1: Zdraví Aničku.
0: Tak jo, takže písničku posíláme a vám děkuju, že jste přišel taky za náma. Přeju krásný den, užijte se to tady.
1: Já vám taky děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.

0: A Český rozhlas Sever pro vás dál vysílá písničky na přání živě z Kadaně z císařského dne, kde máme zajímavé hosty a návštěvníky v našem venkovním studiu. A tím dalším hostem je Lucie. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Lucie, odkud jsi?
1: Tady z Kadaně.
0: A co tady máš nejradši v Kadani? Kam nás pošleš, abychom se podívali jako výletníci? My to tady neznáme tak dobře.
1: Františkánský klášter.
0: Opravdu. A co třeba nábřeží? Je to tam hezký?
1: Jo.
0: Dobře. A co ty dneska už jsi měla tady dobrého na císařském dni? Už něco ochutnala, nebo ještě tě to čeká teprve?
1: Ještě jsem nic neochutnala.
0: A co jsi viděla už?
1: Viděla jsem kolotoče a koně.
0: Aha, kolotoče a koně. A co si zahrajeme? Jakou skupinu?
1: Jelen,
0: dobře. Tak zahrajeme se jeleny a ještě nám řekni, s kým tady jsi a dej si mikrofon trošku blíž k puse.
1: S mamkou.
0: A?
1: Už s kamarádkou.
0: S kamarádkou. A jak se jmenuje kamarádka?
1: Sovča.
0: Tak jo. Takže holky, užívejte si den, tobě děkuji za rozhovor a měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.

Písničky na přání Českého rozhlasu Sever, dnes živě z Kadaně a ještě tady mám poslední přáníčko pro Hanku Hofmanovou z Neštěmic. Milá Hanko, vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost, pohodu a vždy dobrou náladu. To ti ze srdce přeje tvoje švagrová Anna z Velvar.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na pradědu foukal vítr o rychlosti 100 km za hodinu. V Kadani na Chomutovsku se dnes koná císařský den. Liberecký kraj obnoví informační tabule v chráněných lokalitách. A počasí na dnešek odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty naměříme do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké sobotní odpoledne. Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, říká Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších, Studničního hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční bouda a Pomezní boudy 89 mm.
1: Během dneška bude pršet hlavně v severních Čechách. Na začátku příštího týdne by se pak deště neměly objevit vůbec nebo jen výjimečně. V historickém centru Kadaně na Chomutovsku dnes město pořádá tradiční císařský den. Akce připomene příjezdy Karla IV. Do Kadaně v letech 1367 a 1374. Podle webu města návštěvníky čeká historický jarmark a slavnostní průvod.
3: Program je na Mírovém náměstí, městských hradbách, studentském náměstí a ve Smetanových sadech. Nabízí jezdecké a sokolnické ukázky, lukostřelecký turnaj a aktivity pro děti. Den završí ve 22 hodin pyromuzikál z nábřeží Maxi Psafíka. Z Kadaně Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Po 14. hodině odvysíláme přímý přenos. Těšit se můžete opět na moderátorku Evu Bucharovou a spoustu zajímavých hostů. V Mostě bude v letošních komunálních volbách kandidovat 8 koalic, uskupení a politických stran. Všechny zaregistroval městský úřad, který jejich přehled zveřejnil na webu magistrátu. Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října. Návštěvníci chráněných přírodních lokalit v Libereckém kraji se dočkají nových informačních tabulí a turistických posezení. Kraj je nechá instalovat ve všech 34 maloplošných zvláště chráněných územích, která spravuje. Celkem vznikne 37 informačních tabulí a 7 posezení s informační deskou. Jak uvedl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09, zakázka vyjde na víc než 1 milion korun.
0: Počasí.
1: Odpoledne se bude protrhávat oblačnost až na polojasno a postupně budou ustávat i srážky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Litoměřicku na silnici číslo 15 mezi Třebívlicemi a Chrášťany se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. A v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní, která slouží jako objízdná trasa uzavřené silnice 1/62 na Děčín. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry tu v polovině 19. století vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohla jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Tak malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
1: Jako na zemi, na matracích?
0: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
1: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
0: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
1: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
0: Všechno je starý. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno starý. Jo. A nábytek je tady, to odsaď.
1: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
0: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
2: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
0: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
1: Jak jste se seznámili vy dva?
0: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by bylo váš parfém. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem říkal, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
1: No asi to nevzdal.
0: Nevzdal.
1: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
0: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže My jsme procestovali hodně.

0: svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
1: A z toho Řecka sem na Blatnou?
0: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. A já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce. V tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první, jako podlaží dole, bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand. A nebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme, a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Se začátkem školního roku bude na silnicích v okolích škol v Mostě omezená rychlost. V kostele nejsvětější Trojice v Libereckých Vratislavicích dnes poprvé odhalí repasovaný cenný lustr z roku 1841. Ve městech se rozšířil ječmen myší, trápí hlavně majitele psů. A počasí na zítra oblačno a na horách místy slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké sobotní odpoledne. Most na začátku školního roku posílí dohled u přechodu pro chodce. V okolí škol se znovu objeví dopravní značky omezující rychlost na 30 km v hodině. Dodržování rychlosti bude městská policie kontrolovat pomocí radaru. S novým školním rokem se do tříd vrátí také preventisté z řad strážníků. Informoval o tom magistrát na webu. Do kostela Nejsvětější Trojice v Libereckých Vratislavicích se vrátil historický křišťálový lustr z roku 1841. V posledních měsících byl v lustrařské dílně v Kamenickém Šenově, kde ho odborníci čistili a repasovali. Lustr si lidé můžou poprvé prohlédnout dnes od 14 do 21 hodin, říká Lucie Firstová z organizace Crystal Valley.
2: Ten lustr prošel takovými lázněmi, je úplně vyčištěný, umytý, ale samozřejmě je tam i nová elektrika a současně se tam museli repasovat a znovu vyrobit takové skleněné růže, nádherné, veliké.
0: Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty můžou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než ječmenu dozrají klasy a s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách. Pokračuje veterinářka Natália Mazurová.
3: Tohto roku máme zkušenosti s tím, že jsme to vyťahovali našemu pacientovi v oblasti jazyka, vytváralo mu to respiračné problémy, mal výtok z nosu, takže sme ho mali na endoskopii, nejaké 2 hodiny sme sa s tým fakt vytrápili, lebo človek není schopný rentgenom ani ničím iným tú osinu nájsť.
0: 13 lidí utrpělo zranění při ranní nehodě na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku. 2 z nich jsou zranění vážně, informovali o tom záchranáři. Ti zraněné převezli do nemocnic v Hradci Králové a Pardubicích. Dálnice je podle policie průjezdná a kolony se tam netvoří.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojediněle se budou tvořit mlhy a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. Počasí na zítra ráno a večer skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a na horách se můžou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích je kvůli opravě parkovacích míst uzavřená ulice Čelakovského a ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice na náměstí Edvarda Beneše. Objížďka je značená, počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
4: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever vám přeje Eva Bucharová. My pro vás v téhle hodince vysíláme živě z Kadaně z císařského dne. Císařský den je vůbec největší kadaňská událost s více než 30-letou historií. Odkazuje na 2 návštěvy Karla IV. Ve městě. Na jeden den se centrum Kadaně promění na historické místo, kde se koná velmi bohatý program, a to na mnoha scénách. Na Mírovém náměstí je přes 120 prodejních stánků, tvoří středověké tržiště. Vnitřní část patří dobovým řemeslům, pivovaru nebo dobové krčmě. No a na pódiu najdete i trůn pro krále a královnu. Konají se tady taneční i hudební vystoupení. My, Český rozhlas Sever, máme svoje venkovní studio na Studentském náměstí. To je taková pro dnešek relaxační zóna pro rodiny s dětmi. Tady si můžete odpočinout při hudbě po uličních umělců, občerstvit se na dobovém tržišti, anebo pozorovat vystoupení kejklířů. No a já vám přeju příjemnou zábavu, po celou další hodinu se vám budeme snažit zprostředkovat atmosféru císařského dní v Kadani.
1: Český rozhlas Sever.

0: Sobota 22. srpna a v Kadani probíhá největší událost roku, a to je Císařský den, už 34. ročník. Císařský den, to je akce s velmi bohatým programem a my, Český rozhlas Sever, pro vás v téhle hodince vysíláme z Kadaně živě a budeme se snažit zprostředkovat vám atmosféru tohoto dne a pozvat si sem k nám do venkovního studia na Studentském náměstí všelijaké zajímavé hosty, a tím prvním je pan Petr Liebscher. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který vám může dlouho a dlouho vyprávět o místním františkánském klášteře, protože tam žije, je to tak?
1: Ano, je to tak. Jsem správcem toho kláštera.
0: A bydlí tam a dokonce mi říkal, že teď františkánský klášter je vlastně otevřen po celý rok a to dříve nebývalo.
1: Ano, celoročně od čtvrtka do neděle, vždy od 10 do 17 hodin. Každou celou hodinu se tam koná prohlídka.
0: A kdo ještě nebyl ve františkánském klášteře v Kadani tak jako já, tak řekněte takovou nějakou zajímavost, kterou nemineme s tím průvodcem.
1: Pokud jdete na ten základní okruh život v klášteře, tak byste určitě neměli minout místnosti se sklípkovými klenbami pozdně gotickými. To je hodně zajímavá a hodně pěkná věc, kterou byste měli vidět. A rozhodně byste měli v kostele nepřehlédnout náhrobek Jana Hasištenského z Lobkovic a také malby ze školy Lukase Kranacha staršího. To jsou malby, které v Čechách v kostele příliš často neuvidíte.
0: A taky hlavně nasát atmosféru ze zdí, které jsou opravdu z 15. století.
1: Ano, je to pozdní středověk, doba přelomu středověku a novověku.
0: A my se dneska právě na tom císařském dni s vámi nepřesouváme na františkánský klášter, ale my se s vámi přesouváme na Mikulovickou bránu, protože tam se dějí věci a vy víte jaké.
1: Ano, je to tak. V Mikulovické bráně dnes působí bratrstvo Draka a Vlka, což je skupina historického šermu, a ta oživuje Mikulovickou bránu a můžete se tam s nimi přenést do 14. století.
0: A co třeba s nima zažijeme? Co tam předvádějí?
1: Předvádějí tam mnoho různých věcí. Je tam například skriptorium, můžete si zkusit napsat něco na středověký způsob. Je tam brusírna kamene, protože odsud nedaleko z Cibulšova pocházejí kameny, které jsou v kapli na Karlštejně a v kapli svatého Václava v katedrále v Praze. A je tam také oblíbená mučírna, takže pokud potřebujete se natáhnout, spravit si trošku kostru, tak to je příležitost pro vás.
0: A já jsem viděla, že taková přenosná pouliční mučírna je i na ulici. Tam mučili nějakého chlapce 10letého.
1: Je to až s podivem, kolik dnešní lidé, jak často a jak rádi si dnešní lidé dopřávají takovéto radovánky.
0: Mučeníčko. Hmm. Jinak na Mikulovickou bránu můžeme jít až nahoru?
1: Ano.
0: Rozhlédnout se?
1: Rozhodně. Vystoupáte tam až do toho horního patra, odkud je velmi pěkný výhled.
0: A třeba kam dohlédneme? Povídejte.
1: Dohlédnete rozhodně na františkánský klášter. Vidíte tam vzadu Krušné hory, Doupovské hory, Úhošť. Vidíte větší část města do čtyř směrů a vidíte tam i věci, které odjinud neuvidíte, například parkán mezi hradbami.
0: A vemte nás ještě aspoň na jedno místo císařského dne, kromě té Mikulovické brány.
1: Určitě bych doporučil k návštěvě Kadaňský hrad, kde právě teď probíhá výstava replik korunovačních klenotů. Jmenuje se to Cesta ke koruně a máte tam k tomu komentář našeho historika, takže je to zdarma a můžete navštívit tedy Kadaňský hrad, kde je mimo jiné i expozice o dějinách hradu, takže to stojí za návštěvu.
0: A vy jako obyvatel františkánského kláštera a jeho správce, když se vžijete do role průvodce po Kadani a necháme ten františkánský klášter na straně, protože jasné je, že byste první místo, že byste nás vedl tam, kam ještě rád chodíte a kam byste zavedl člověka, který poprvé přijede do Kadaně, ještě tu nikdy nebyl, kromě kláštera.
1: No, rozhodně bych s ním zašel na hradby, protože hradby jsou tady dochované, zrekonstruované, dlouhé, velmi pěkně upravené do podoby takové zahrady na parkánu a stojí to za procházku obejít si ty hradby.
0: Chvilku byl s námi v živém vysílání Českého rozhlasu Sever pan Petr Liebscher, se kterým se určitě neslyšíme naposledy. Budeme se těšit zase příště v Kadani. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A Český rozhlas Sever pro vás v Kadani zůstává. Vysíláme i dál živě z císařského dne.

0: Vás vysílá živě z císařského dne v Kadani a my máme svůj venkovní stoleček, svoje studio na Studentském náměstí, kde taky je takový hezký program s kejklíři a podobně a kde vítáme naše hosty a tím dalším je Jan Milota. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda divadelního spolku Klas a dlouholetý císař Karel IV. Pojďme si o tom povyprávět, protože vy, pane Miloto, jste v roce 1993 při prvním ročníku císařského dne vyjel na koni jako císař se svou chotí a tak jste to vlastně dělal po dobu 20 let. A teď nám řekněte ty příběh z natáčení. Stalo se někdy něco? Kůň zakopl nebo ten poddaný po vás vylil něco? Stalo se něco vtipného za těch 20 let? Zmokli jste.
1: Ano, chápu. Zmokli jsme několikrát, to určitě ano. Nepamatuju si už jako přesně, kdy to bylo, ale bylo to bezpochyby několikrát. A co se týče jakýchsi veselých příhod z natáčení, samozřejmě, že se staly, ale nikdy nebyly nějakým způsobem příliš dramatické. Třeba ono už samo, že nás posadili na koně, to už samo o sobě bylo drámo, protože ani já, ani kolegyňka jsme na koních jezdit neuměli, přestože nám zprostředkovali, město nám zprostředkovalo jakýsi kurz na koních, to bylo malinko. To samo o sobě už bylo dramatický. A koník si třeba šel svojí cestou. Aha, to byla jenom výměna mikrofonu.
0: A měli jste stejný kostým?
1: Kostýmy jsou součástí vývoje císařského dne, jako cokoliv jiného. Třeba kdybychom se dotkli toho prvního ročníku, tak to bylo všechno zleknutí, takže tam byly kostýmy pozbíraný z různých divadel a tohle víceméně to připomínalo prádelnu před výkonem. To bylo, ale od druhého ročníku už nás oblíkal Barandov. Barandov nás oblíkal možná 10, možná 12 let a pak jsme si začali pořizovat kostýmy vlastní. Oh. Takže třeba současný císař už má, dejme tomu, třetí, čtvrtou...
0: Nějakou tu pláštěnku nebo něco takového.
1: Komplet model, čtvrtý model.
0: Tu garderobu.
1: Ale samozřejmě musíme vědět, že pořadatelé dbají při výrobě kostýmu, dbají na tu dobovou věrnost. Tak jsou to většinou kostýmy, se kterými by se mohlo jít do filmu a točit film.
0: Jaký to byl pocit jet vlastně v čele toho císařského průvodu mezi poddanými, mezi těmi návštěvníky, budeme říkat?
1: Nejede v čele, jede uprostřed.
0: Tak prostě jede v tom císařským průvodu.
1: Ano, je ze všech stran obklopen svým doprovodem. Jaký je to pocit? Je to pocit úžasný a člověk si musí hlídat. Zejména byl impozantní vjezd na náměstí, kde už jsme tu trasu 3/4 kilometru nebo přes 0,5 kilometru lemovanou davy, který provolávají slávu a tohle, tak to už jako člověku začne signalizovat, že je v nějakém mimořádném prostředí. A impozantní vjezd na to náměstí, trubači, zvony, a tam si musí člověk hlídat, aby tomu nepodlehl příliš, aby nepodlehl tomu, že když teď něco řekne, mávne rukou, tak se buď to všechno zastaví, nebo se všechno rozejde, nebo prostě se začnou dít věci na příkaz, protože on je tím Karlem, tak je pořád třeba ho hrát.
0: Super.
1: Aby člověk nepodlehl tomu,
0: zapomněla zavřít pusu,
1: že se jim opravdu stal.
0: Víte, pane Miloto, my tady budeme teď mluvit pro zajímavost našich posluchačů, že dochází občas nejenom ke střídání stráží, třeba na hradě pražském, ale i ke střídání císařů v Kadani, protože vy jste se po 20 letech rozhodli se vystřídat, vy jste se střídal vlastně se svým nástupcem, se svým kolegou hereckým a vy jste se rozhodli pro určité střídání, přímo vlastně, jak to bylo v té Kadani.
1: Ano. To byla víceméně vyvolaná záležitost, protože já jsem od druhého ročníku jsem se stal zároveň členem přípravného štábu. A po těch 20 letech, když ta akce jako vyspívala a začala se stávat velmi náročnou, tak se to potkávalo a tříštilo se to s těmi úkoly, který jsem měl jako člen přípravného štábu. A tam jsem se rozhodl, že je zapotřebí, abych se rozhodl, buď se budu věnovat tomu, tomu hraní, anebo se budu věnovat tomu přípravnému štábu. A tam jsem se rozhodl, že se budu věnovat tomu přípravnému štábu.
0: A my teď musíme trošku zrychlit, protože čas nás tlačí a už tady nás mávají další hosté. Tak kde proběhlo to střídání?
1: To střídání proběhlo v roce 2012.
0: A přímo?
1: Přímo na jevišti, vzali jsme to do hry, aby i lidé viděli, že příští rok už uvidí jinýho císaře a ne toho, na kterého byli 20 let zvyklí.
0: Takže jste krásně ty návštěvníky a ty diváky připravili, aby nedošlo k nějakému omylu, k nějakému zklamání třeba.
1: Nějakému zklamání.
0: Nebo dokonce k přehlédnutí samotného císaře.
1: Je to tak.
0: Tak pane Miloto, děkuji za vyprávění, bylo to krátké, ale tak příště to dopovídáme a přeju vám i dál krásný císařský den v Kadani, odkud vysílám živě s Českým rozhlasem Sever. Mějte se krásně.
1: Já vám děkuji za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače.

0: Český rozhlas Sever pro vás v téhle hodince vysílá živě z císařského dne v Kadani a u našeho venkovního studia na Studentském náměstí se zastavil další host, a to paní Jana Čechová. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Ředitelka kulturního zařízení v Kadani, která teda nám o Kadani lecos řekne, nám, kteří nevíme. Čím začneme, paní Čechová?
1: Já bych ráda začala tím, že Kadaň je taková perla pod Krušnohoří a samozřejmě, že bych všechny posluchače ráda pozvala, protože je to místo, kde je velká koncentrace krásných památek na relativně malém místě.
0: To právě, to je to těžké se v tom vyznat pro toho nově příchozího, který tady zmateně pobíhá a neví kam honem, a je to až divné, že to je všechno takové všechno blízko u sebe, že nemusíme nikam dojíždět, tak schánět si nějakou dopravu, že vlastně všude tady dojdeme pěšky za relativně krátkou dobu.
1: A to je právě výhoda pro turisty, že Kadaň je skvělá zastávka na cestě po Krušnohoří, po severních Čechách, ale i cestou třeba na Karlovy Vary. A je to městečko, které je mimo tu hlavní trasu a rozhodně je výhodné se tady zastavit. To, že památky jsou blízko u sebe, vlastně nahrává i rodinám s dětmi, které můžou projít po stezce Maxi Psafíka. Samozřejmě začnou v infocentru, kde dostanou kartičku, s dětmi můžou sbírat razítka, můžou se podívat na expozici na hradě, na baště, a ve všech objektech jsme zaměření právě i na rodiny s dětmi.
0: Jste pro rodiní, tak to vám fandíme.
1: Rozhodně.
0: Tak co ještě nalákáme? Já znám Katovu uličku.
1: Tak Katova ulička je místo, které tak trošku Kadaň proslavilo, protože se říká nejužší ulička, ale samozřejmě máme tady i jiné perly, hlavně františkánský klášter, na který jsme pyšní a kde je sídlo našeho muzea v Kadani. A lidé si můžou přijít podívat na to, jak žili františkáni, můžou navštívit mineralogickou sbírku a další. Je to rozhodně zajímavé místo třeba i k relaxaci, protože zahrady jsou překrásné.
0: Na zahrady se těšíme. A jestli jsem to dobře spočítala, tak na náměstí máte, nebo v centru města máte dvě hlavní věže.
1: Ano, je to Mikulovická brána a hlavní radniční věž. Je to taková ikona Kadaně, protože věž je bílá, září na dálku a často je to další symbol Kadaně. A obě věže jsou přístupné, jak ta radniční s vyhlídkou na město, tak Mikulovická jako obraná věž hradeb Kadaně.
0: A samotné to náměstí, to hlavní je mírové?
1: Mírové náměstí, ano.
0: Jak to vypadá vlastně kolem náměstí? Zachovaly se vám historické budovy?
1: Nejen historické budovy,

0: nesnesitelná atmosféra. Říká se, že staří františkáni to tam hlídají, střeží a stále tam ten duch je. Takže všem to vřele doporučuju. Teď je tam třeba výstava uhlí, která sice úplně s františkánským klášterem zdálo by se, že nesouvisí, ale je to téma, které do téhle oblasti zapadá.
1: Děkujeme za tipy, kadaňské tipy, paní Janě Čechové, ředitelce kulturního zařízení Kadaň, a těšíme se v Kadani určitě brzy. Naschledanou.
0: Děkuji vám a naschledanou.
1: A Český rozhlas Sever pro vás dál vysílá živě z Císařského dne. Zdravíme z Kadaně.

0: Tady je Český rozhlas Sever a my pro vás v téhle hodině vysíláme živě z císařského dne v Kadani, což je vůbec největší událost za celý rok v Kadani. A teď tady venku v našem studiu na Studentském náměstí vítám Štěpánku Petrášovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Která neuvěřitelných, teď mi to ještě rychle řekla při písničce, neuvěřitelných 30 let už se podílí vlastně na organizaci toho císařského dne, který sám trvá 34 let.

0: Ano, přesně tak.
1: Tak vy, když to trošku zaokrouhlíme, tak vy jste tady vlastně s tím od začátku.
0: Dalo by se
1: říct. A nějak jako za těch 30 let se to nějak rapidně mění ten program, nebo je to v podstatě tak jako podobné?
0: Je to podobné, ale samozřejmě se snažíme vymýšlet stále nové a nové věci, takže se to rozšiřuje na různá místa. Že už to třeba není jenom na náměstí, ale je to právě třeba v parku, na studentském náměstí, na hradbách, na nádvoří hradu. Prostě se snažíme tu akci víc jako zvětšit, rozložit po celém městě historickém.
1: A dobře vám tak. Pak proto máte víc a víc lidí.
0: Asi jo, já jsem ráda.
1: A víc starostí.
0: To taky.
1: A co zůstává ale stejné celých těch 30 nebo 34 let, to je průvod císaře, jeho choti, jeho družiny, to se nezměnilo.
0: Přesně, to nám stále a stále vlastně vychází průvod ze 14 hodin, to už je pravidelně daný čas a právě v tuto dobu už je po průvodu a celý průvod se přemístil na Mírové náměstí, kde je hlavní program.
1: A pan císař ale dál se pohybuje mezi lidmi, že?
0: Dál,
1: a sám
0: přesně,
1: se ještě
0: tak
1: jako
0: po celý den
1: dívá, co se kde děje zajímavého. A vy při těch všech svých starostech máte čas podívat se na ten průvod?
0: Určitě.
1: Jaký máte pocit? Já už jsem se tady na to ptala bývalého císaře, jaký to je pocit? Mě to vždycky úplně tak zasáhne, já úplně mám vždycky husí kůži. Představuju si, že jsem v tom středověku.
0: Je to úžasný, když vidíte ty krásné kostýmy, koně, ty zvířata a hlavně ten císař s císařovnou prostě mají úžasný, právě jak jsem říkala, kostým, mají nový kostýmy, úplně reální, takže nádhera.
1: Ale i to chování musí tak jako se tvářit.
0: Jo, je krásný pocit, i když vlastně koukáte a lidé vlastně křičí na císaře, ať žije král, ať žije císař a je to hezký.
1: No právě. Tak a pojďme k dalšímu programu, myslím, že můžeme ještě chvilinku zůstat na Mírovém náměstí, což je ten hlavní to místo toho děje.
0: Ano.
1: Sama jsem se tam prošla a žasla jsem. Já vám řeknu, čím jsem žasla já. Kovář 15. století, krasopísařka, pak tam byl brašnář, pak tam byla tam ještě nějaká přadlena, myslím.
0: Ano, ano, ano. Jsou tam vlastně historická řemesla. A to lidi v téhle době hodně zajímá, jsou z toho úplně nadšený, protože jen tak to nevidíte, že jo. Jo, jsou tam vlastně i kuchaři, vaří přímo na kotlíku, jo, je to prostě hezký. A ty lidi, že když to nevidí normálně, tak prostě jsou z toho nadšení.
1: Tam v té jedné uličce takové postraní bylo hodně slámy na zemi. Bylo tam hodně žebráků.
0: To je naše žebrácká ulička.
1: Aha, protože hodně návštěvníků se tady o tom povídalo. No viděl jsi taky ty žebráky, no viděl. To je tak jako běžné tady nebo novinka letošní?
0: Ne, to už je několik let a má to velký úspěch, proto to stále opakujeme. A je hezký tou uličkou projít, protože se zasmějete, pobavíte, stojí to za to.
1: Ale byla tam i muzika, právě středověká kapela.
0: Ano, ano,
1: neskutečná atmosféra.
0: Je to hezký.
1: Dodala té žebrácké uličce takovou tu středověkou tu atmosféru. Tak to je Mírové náměstí, kde je i pódium, tam jsou vystoupení.
0: Ano, tam vlastně každou chvilku se koná různá vystoupení, i akrobacie, muzika, prostě různě se to tam jako točí. A potom vlastně na tom náměstí, potom vlastně na závěr ohňová veliká show, což je krásný. A potom se vlastně, potom z toho náměstí se ty lidé přesunou pod Karenský hrad a tam vlastně je závěr celý této ceremonie a je tam pyromuzika, vlastně spíš větší ohňostroj ze silničního mostu.
1: A to už je pod mě?
0: To už je potom večer kolem té 10. hodiny. To je právě, že se to přesune z toho náměstí.
1: A stále tady ti lidé jsou až do těch 10 do večera?
0: Jsou. Vy jste nevěřila, kolik lidí přijde, protože ty lidi to mají rádi a je to vlastně jediný velký ohňostroj tady v Kadani.
1: Pojďme teda se podívat ještě na další místa, protože vy jste říkala, že pořád rozšiřujete vlastně ten program z toho hlavního náměstí i do různých třeba menších míst, tak co tady ještě můžeme...
0: Rozšiřili jsme právě program i na hradby, kde jsou parkány, takže tam je sedmerocností, kde vlastně se každý může nechat pasovat na rytíře. Potom máme krásný program i na Karenském nádvoří Karenského hradu. Tam je taky krásný, tam vlastně můžete si upíct chleba, jsou tam taky různá vystoupení, rytíři, trubači taky. Takže taky a i tam zavítá král dneska odpoledne, nebo císař. A také jsme to přesunuli právě tady, jak jsme na Studentském náměstí, to dříve nebývalo, ale dali jsme šanci i tomuto krásnému prostoru, protože opravdu je to taky v centru dění a je tady hrozně hezky a musím říct, že je to spíš pro ty rodiny s dětmi, protože je to taková trošku oddychovka. Jo.
1: Vy tomu tady říkáte trošinku jako relaxační zóna.
0: Ano, přesně tak.
1: Je tady spousta takových příjemných laviček pod stromy a tady se fakt dá odpočinout.
0: Ano.
1: Ale ne, že by se tu nic nedělo. Taky jsou tu kejklíři, je tu muzika.
0: Ano, různá vystoupení, muzika, stánky samozřejmě s prodejem. Jo, ale taky musím ještě zmínit samozřejmě Smetanovy sady, kde jsou rytířské turnaje. To je veliká scéna, která je vlastně kousíček od náměstí a ta je strašně moc navštěvovaná, protože lidé jsou zvědaví, že na ty rytířské turnaje. Vidíte tam sokolníky, dobovou kuchyni, prostě stojí to za to, je to velká scéna.
1: My jsme se tady dneska vůbec nevěnovali číslům, ale možná teď je ta pravá chvíle. Dá se vůbec spočítat, kolik těch účinkujících, ať vezmeme všecko dohromady, stánkaře, herce, prostě kolik jich tak dohromady na tom císařském dni může být?
0: No, v letošním roce máme asi 250 herců tady, potom tady máme stánkaře, máme 150 stánků, což si myslím, že je velké číslo. A samozřejmě lidé, kteří se na tom podílí jako organizátoři, tak nás je, dejme tomu, máme, včetně i brigádníků samozřejmě, protože sami bychom to nedali, ta akce je tak veliká, že to, tak máme asi 30 lidí, který se vlastně na tom pořádá.
1: To jste mě úplně omráčila, já jsem čekala daleko větší číslo, že řeknete, že se na tom podílí 300 organizátorů, ne?
0: Ne, zvládáme to všechno takhle a jsou to úplně úžasní lidi, kteří tu práci dělají rádi, už ji dělají dlouho, takže pro mě je obrovská výhoda, že se na ně můžu spolehnout a cokoliv potřebuju, tak oni prostě ví a pomůžou.
1: Počasí se umoudřilo, přijďte a doražte klidně ještě i teď na císařský den do Kadaně, protože až do 10:30 do večera je tady bohatý program ve všech prostorách města. Tak děkujeme za pozvání do Kadaně Štěpánce Petrášové a někdy příště se u vás těšíme. Naschledanou.
0: Děkuji moc, naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Na Vysočině je krásně, ale pro nás je dnes důležitá Kadaň, kde je opravdu nádherně a kde probíhá Císařský den a Český rozhlas Sever pro vás vysílá z Kadaně živě. A do našeho venkovního studia dorazil další host, paní Věra Stejná. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo, paní Věra Stejná dorazila z Muzea čarodějnic. Opravdu, v Kadani mají muzeum čarodějnic, to jen tak někde nemají. Jaké máte u vás čarodějnice, známe nějaké?
1: To nevím, jestli je znáte, naše muzeum už funguje 13 let, aha, takže čarodějnice prostřídalo velké množství, brigádnice, ale i ty stále, některé kolegyně, které do dneška jsou tam vidět. Aha. Máme různá umělecká jména, já jsem třeba čarodějnická teta Agáta.
0: Mm-hmm. A kdo ty čarodějnice vyrábí?
1: To není o vyrábění, to jsou skutečné živé ženy.
0: To jsou živé čarodějnice.
1: Protože...
0: To nejsou nějaké figuríny.
1: Ne. My, naše čarodějnické muzeum vlastně seznamuje s životem čarodějnic, ne těch pohádkových, ale skutečných žen. Byly to v podstatě báby kořenářky, bylinkářky, vědmy, no a léčitelky.
0: Aha.
1: Takže to je první místnost, kde vlastně takhle se známíme a s historií. No a v dalších místnostech, co vlastně čarodějnice jako skutečné ženy dělaly. Nebyly to právě jenom to čáry, máry, ale že některé uměly právě i předpovídat budoucnost. Máme tam všechny pomůcky na to. Dále tam vaříme lektvary, pomůcky na vaření lektvarů neboli
0: jako
1: bylinkových čajů. Ty mám teda tady
0: s sebou, máte na krku? To je muří noha.
1: Ale to nepoužívám, to mám tady na ozdobu, jako amulet. Dále, jak jste si vzpomněla s tím čáry máry, tam my i taky čarujeme, protože mám tam kouzelné hůlky a mechanický pohyblivý mechanismus, který oživujeme čarováním, kde používáme tady to kouzlo.
0: A stalo se vám někdy, že nějaký návštěvník po vás chtěl, abyste mu cosi vyčarovali, nebo někoho očarovali, nebo někoho přičarovali, nebo něco podobného?
1: Tam my to vysvětlujeme, je bílá magie, která slouží lidem, a pak je černá magie, kterou my vlastně vůbec nepoužíváme, protože ta by se používat neměla a neměla by se zneužívat. Takže to tam všechno vysvětlujeme. No a raritou, největším oříškem nebo třešničkou na dortu je u nás v čarodějnici čarodějnická škola. Tam se všem líbí, tam si všichni vzdychnou, že jim to připadá jak v Saxáně.
0: No právě.
1: Jestli se tam netočila a moc jim tam líbí.
0: No a jak vy se cítíte v tom světě čarodějnic jako lidská osoba?
1: Já tvrdím, že čarodějnice tady toho druhu uměly víc než ty ostatní, protože u některé to uměli s bylinkama, některé čarodějnice umí výbornou sičkou.
0: Vy to berete z takové té lepší stránky, že? Ten čarodějnický svět, ne z nějaké zlé stránky.
1: Nemáme tam hlavně ty čarodějnické procesy, můžeme se o nich zmínit, ale mluvíme vlastně o těch čarodějnicích s lidskou tváří.
0: Tak a teď nám řekněte, kde to čarodějnické muzeum najdeme v Kadani.
1: To najdete velice snadno, protože je na náměstí pod Bílou věží.
0: A můžeme se tam ještě přijít podívat, i když už je pomalu konec srpna?
1: My jsme tam do konce srpna, ale v září nás můžete navštívit vždy o víkendy. V září, v říjnu.
0: A vy jste říkala, že návštěvníky posíláte z čarodějnického muzea na další procházku, že jo?
1: No, když mají čas, tak je posíláme po Kadani, protože Kadaň je proplepená historií a pověstmi, tak třeba do Katovy uličky.
0: Kde nebo na hradby.
1: Na hradby, no to navazuje.
0: To navazuje. A kde vy to máte v Kadani nejradši, paní čarodějnice, milá, hodná?
1: U řeky.
0: U řeky.
1: U řeky, procházku kolem řeky miluju.
0: Krása. To už jste dneska minimálně druhá, ne-li třetí, když se ptám tady těch kadaňských, kde to mají rádi. Tak jsou dvě místa. Jedno je u řeky a druhé je na hradbách a třetí je františkánský klášter. Takovou jsem si dneska udělala tady anketu, takovou malou.
1: No a to všechno na sebe navazuje. Projdete Katovou uličkou, jdete po hradbách dolů k řece a vyjdete třeba u kláštera. Všechno jde navazovat.
0: No nádhera. No a tím končíme ten přenos z Kadaně, z císařského dne. Doufám, že jste se s Českým rozhlasem Sever bavili a že pokud jste tady nebyli, ale byli jste doma, takže jsme vám aspoň trošku atmosféru zprostředkovali. Tak hezký den i dál vám přeje Eva Bucharová.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutov dokončil projekt přestavby bývalých městských lázní na knihovnu a kulturní centrum. Děčín zaregistroval všech 9 podaných kandidátek do komunálních voleb. Na jazzovém festivalu v Libereckém muzeu dnes zahrají mladí hudebníci z Česka i ze zahraničí. A počasí na zítra oblačno a na horách místy slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Do roku 2030 má v bývalých městských lázních v Chomutově vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 desetiny miliardy korun, doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový Sever.
2: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
0: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory ale zatím radnice nezná. Úřad v Děčíně zaregistroval všech 9 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Vyplývá to z informací, které včera zveřejnila obec s rozšířenou působností na úřední desce. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Lidé v Severočeském muzeu v Liberci můžou dnes navštívit hudební festival Libe Jazz. Zahrají na něm 4 jazzové skupiny mladých umělců z Česka i ze zahraničí. Někteří z nich navštěvují základní umělecké školy v Liberci. Festival začne v 17 hodin a to na muzejní terase, doplňuje organizátor a jeden z účinkujících Ladislav Nič.
3: Zazní tam kapely Aris Percussion Teze, Zuše a Zuše Bloňová, pak bude kapela s názvem Těžko říct, bude pokračovat kapela libereckého pianisty Filipa Bádera s Kateřinou Hoškovou, celý festival završí Ladislav Nič projekt Feed Daniel Bulatkin, což je vlastně hlavní host celého festivalu, který přijede až z Holandska.
0: Malajzie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný nárůst počtu onemocnění horečkou dengue. Nejvíc nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpur. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci. Sport. České volejbalistky čeká druhý zápas na mistrovství Evropy. Po výhře nad Řeckem nastoupí v 19 hodin v Brně proti Rakousku. Ve skupině se pak Češky utkají ještě se Srbskem, Ukrajinou a Bulharskem. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, ojediněle se budou tvořit mlhy a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. Počasí na zítra ráno a večer skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a na horách se můžou vyskytnout výjimečně i slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 33. kilometru za exitem na Doksany ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. A na Děčínsku na silnici číslo 13 u obce Ludvíkovice havarovalo osobní auto. Je to nedaleko atletického hřiště. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po třetí vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná sobotní pohodové odpoledne. Výstava skla mezi rostlinami i rituální tance na náměstí v Liberci a v Vratislavicích nad Nisou příští týden začíná Krystal Volivík, tedy týden křišťálového údolí. Více vám řekneme za chvíli v reportáži, teď už písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem, ale teď skupina Lucie.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Michal Tučný dospíval a taky nám pomohl odstartovat dnešní a sobotní pohodové odpoledne. Lidé můžou v příštím týdnu zamířit do Liberce a Vratislavic nad Nisou na festival skla a bižuterie Krystal Woolly Week. Od pondělí 24. do soboty 29. srpna můžou zavítat na výstavy známých i začínajících sklářů a designérů, nebo si sami výrobu skla vyzkoušet. Organizátoři letos pro zájemce chystají celkem 80 akcí.
1: Liberec v příštím týdnu ozdobí sklo. V pondělí totiž začíná pátý ročník festivalu Krystal Woolly Week, neboli Týden křišťálového údolí.
2: Poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
1: Vysvětluje mluvčí festivalu Lucie Firstová.
2: Poskytne speciální workshopy se sklem a s významnými floristy, módní show.
1: Letošním tématem festivalu je Connecting Cultures, tedy propojování kultur. Díky tomu pořadatelé pozvali speciální hosty ze zahraničí.
2: Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panarák a my je budeme mít součástí dvou akcí. Budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou.
3: Budou i ukazovat rituální tance v rámci začátku dne či konce dne. Mělo by to být v 10 hodin a potom v 6 hodin odpoledne.
1: Doplňuje ředitel Krystal Woolly Jan Šmíd.
3: Ten vrchol toho je, že to, co oni vytvoří na to náměstí, ty své šperky, ať už rituální nebo další, tak vlastně představí na té závěrečné multimediální show v Lidových sadech.
1: Výrobu skla si budou moci vyzkoušet i návštěvníci, třeba na náměstí doktora Edvarda Beneše.
2: Bude tam mobilní sklářská pec, bude tam brusírna skla, bude tam pískování skla i sklo nad kahanem.
1: Říká mluvčí Firstová. Festival se snaží taky propojovat odborníky se začínajícími umělci. Dorazí proto studenti ze středních i vysokých škol.
3: Účastní se všechny sklářské umělecké školy v Libereckém kraji. Začnu Kamenickým Šenovem, Novým Borem, Jabloncem, Turnovem a Železný Brod.
1: Vysvětluje ředitel Šmíd. Od pátku 21. srpna do konce festivalu bude města Liberec, Jablonec nad Nisou a Vratislavice nad Nisou propojovat linka historické křišťálové tramvaje. Letos ji vyzdobila sklárna Jílek, a to do stylu Orient Express. Jízdní řády i celkový program festivalu lidé najdou na webu krystalwoollyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd a jeho řemeslo, 15 hodin a 20 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď máme naše pohodové odpoledne. Ale pojďme se podívat i na to, jaké bude počasí, a proto už jsem zavolala ústecké meteoroložce Políně Matujně. Tak, slyšíme se? Tak zdá se, že máme nějaký malinký technický problém. Pokusíme se to tedy vyřešit, tak už by to mohlo fungovat. Hezké odpoledne, slyšíme se?
1: Ano, já vás slyším, hezké odpoledne.
0: Tak je to skvělé. Pojďme tedy na to počasí. A když vykouknu ven, vidím, že svítí sluníčko, ale i nám zapršelo. Jak to tedy bude vypadat?
1: Aha, tak máte absolutně pravdu, zapršelo nám v první půlce dne, ale v nasledujících hodinách, jak večerních, tak i nočních, žádné další srážky neočekáváme. A co se týče oblačnosti, tak máme většinou oblačnou oblohu v okolí hor, ale čím dál se pohybujeme na jih našeho kraje, tím méně ty oblačnosti je. Takže na úplné hranici se Středočeským krajem máme dokonce i skoro jasnou oblohu.
0: Mm-hmm. Co počasí vlastně třeba v průběhu noci a zítřka, jak bude vypadat?
1: A tak v průběhu noci očekáváme, že budeme mít hlavně skoro jasno a polojasno. K ránu se nám začnou vyskytovat ojedinělé mlhy a v důsledku ty vlhkosti, co nám přinesly srážky. A co se týče teplot, tak poklesne nám to docela nízko. Dnešní noc očekáváme, že budeme mít 11 až 8 stupňů Celsia.
0: Mm-hmm. O počasí jsem si tedy povídala s ústeckou meteoroložkou Polínou Matujnou. Já vám děkuji a naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Eros Ramazzotti na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte sobotní pohodové odpoledne a teď už je připraven Milan Král a další filmový tip do kina.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy. 55letá Zdena, tedy Pavla Tomicová, na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš v podání Jana Ciny žije ve Francii. Úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň takto působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra, kterou stvárnila Věra Janků, vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu, ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Chika Chika, což je i název filmu, který měl v českých kinech premiéru. Dál se dozvíte, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
3: Filmové tipy.

0: Tohle byl Pavel Novák a vy posloucháte sobotní pohodové odpoledne. A teď půjdeme cestovat v seriálu Křížem krajem na Českém rozhlase Sever.
1: Křížem krajem.
0: V neděli můžete vyrazit na tradiční turistickou akci Opárenská kecka. Tak nazujte kecky a nechte se vést Evou Bucharovou a objevit nejhezčí místa Českého středohoří.
2: Opárenská kecka je výlet malebným opárenským údolím, který můžete doplnit jízdou motoráčkem nebo pořádným výšlepem na lovoš. K tomu je připravená interaktivní dětská stezka a řada odměn. Turisticko-zábavná akce Opárenská kecka je určená rodinám s dětmi, rekreačním turistům i zkušenějším výletníkům. Trasy připravili pořadatelé různě dlouhé, 3, 5, 12 a 32 kilometrů. Start i cíl je v neděli 23. srpna ve sportovním areálu v Malých Žernosekách, mezi 9. raní a 8. večerní. Trasy vedou po atraktivních místech Českého středohoří. Opárenská kecka není závod a nejde ani o to být co nejrychleji v cíli. Hlavně se projděte krásnou krajinou. A děti se nudit nebudou. Pořadatelé připravili soutěže, úkoly a další zábavu. Hlavní dětský program bude přímo v Opárenském údolí, mezi Opárnem a Malými Žernosekami. Součástí nedělního programu budou i skákací hrady. Náročnější turisté se můžou vydat na lovoš, boreč nebo ostrý. Nejdelší trasa, 32 kilometrů, vede až na Milešovku. Tak naschranou v neděli na Opárenské kecce.
1: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám i v sobotu odpoledne dělá Český rozhlas Sever. Dana Morávková a Petr Malásek, herečka a hudebník, patří k nejstabilnějším párům českého showbiznesu. Jak jim to funguje soukromně i pracovně, na to se jich vyptávala Slávka Bradlová. A začaly u snídaně s Novou, kterou Dana moderuje.
1: Tak já určitě ze snídaní s Novou, kterou moderuju společně s Honzou Čenským, a pak s Ordinací v Růžové zahradě 2.
2: Když se zastavím u té snídaně, podle mě vražda je už to časné vstávání a potom být dobře naladěná, být při věci. Jak se to dělá?
1: Víte, já tu práci miluju, jako by miluje to tu rozhlasovou práci s mikrofonem, takže jediné nepříjemné je to vstávání v 3:30 a jinak ta práce je skvělá a senzační a miluju ji.
2: Je to něco, co vás obohacuje třeba vědomostně, protože ty hosty tam máte hodně zajímavé.
1: Musím si udělat rešerše, vždycky se seznámím s někým novým a je to velmi obohacující. Můžu mít nápad, můžu někoho doporučit, ale máme tam skvělé dramaturgy, takže jim do práce nemluvím.
2: A do čí práce může nebo nemůže mluvit Petr Malásek?
3: Můžu mluvit maximálně do práce mojí ženy a i to jako ve velmi omezeném rozsahu. Prožívám s ní jednak její roli v Ordinaci a jednak vstávání do snídaně, protože to se týká trošku i mě, ale vždycky se na to rád koukám, takže pro mě je to taková jako vzácná možnost od rána koukat na televizi a sledovat, co se ve světě děje.
2: Přijela by od vás žena i nějakou kritickou připomínku?
3: Já jsem přesvědčený, že ano, protože kdo jiný to má myslet dobře než ty nejbližší. Stejně jako já, když něco udělám, tak Dana je první můj posluchač a když se jí to nelíbí, jak to okamžitě trhám a házem do koše.
2: Možná ale tak svět přišel o nějaké úžasné skladby.
3: To si právě úplně nemyslím, protože její vkus je poměrně výrazný a určující.
2: Já myslím, že jako choreografka musíte mít cit pro muziku.
1: Měla bych a snad mám, ale myslím, že Petr trochu přehání, ale je pravda, že jsem Petrovým prvním posluchačem a on je mým prvním divákem a to nejenom v televizi, ale i v divadle.
2: Tak u paní Dany máme o pracovních plánech jasno, alespoň co televize se týká. Co vy a tvůrčí práce, koncerty s Lucí Bílou, to už je taková stálice.
3: Čeká nás česká část jejího narozeninového turné na podzim a to samozřejmě těch koncertů je hodně až do konce roku a ještě už máme naplánováno v podstatě na další rok dopředu. No a do toho teď mám zrovna se mi zkouší 2 divadla, muzikály. Mám z toho radost, tak teď začne trošku pracovní hukot, ale tak to má být.
2: Teď otázka trochu osobní. V jednom zpravodajském televizním šotu jsem zachytila jméno Petr Malásek, mladého reportéra s mikrofonem v ruce. Tak oba se usmíváte?
1: Ano, náš syn pracuje v České televizi, takže je možné, že vidíte jeho práci a zaslechnete jeho jméno.
2: No a to by mě zajímalo, co říkáte na jeho volbu, protože vlastně se vydal úplně mimo ten umělecký svět.
3: Já to vítám, protože vím, jak strašně těžký je vydat se stejnou volbou. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži a myslím si, že když on si našel už od začátku svoji cestu a razí si svoji cestu, takže to je to nejlepší, co může udělat.
0: A my pokračujeme v našem pohodovém odpoledni, posílám další písničku, třeba tu od Marka Ztraceného. Hezký poslech.

0: po uši.
1: Marek Ztracený dospíval a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, kde pomaličku, ale jistě končí sobotní pohodové odpoledne. Petra Valešová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a já vám do čtvrté ještě posílám třeba zpěváka Enrique Iglesiase a později i skupinu Olympic. Renáta Filipi přeje hezký zbytek víkendu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Krásná Lípa na Děčínsku se chystá na výměnu expozice v Domě Českého Švýcarska. Hotovo by mělo být příští rok. Sportování v Liberci bude mít nový plán rozvoje. Na jeho vzniku by se měla podílet i široká veřejnost. A počasí na zítra oblačno a na horách místy slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu víc než letos. Řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
0: Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě na Děčínsku čeká obnova expozice. Její podoba vzešla z architektonické soutěže. Náklady na novou výstavu dosáhnou zhruba 40 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z Fondu spravedlivé transformace. Město nyní vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Pokračuje nezávislý starosta Jan Kolář.
3: Byli bychom rádi, abychom vlastně do poloviny září vyhodnotili, abychom mohli co nejdříve podepsat smlouvy příslušné, tak abychom někdy v průběhu zimy ideálně realizovali výměnu expozice a mohli bychom začátkem příští turistické sezóny znovu otevřít.
0: Rozvoj sportu v Liberci čeká nový strategický plán na roky 2028 až 2039. Měl by zahrnout všechna sportovní odvětví a úrovně sportu. Rada města schválila nové podmínky výběrového řízení. To první radní už dříve zrušili. Vybraná firma pak bude mít rok a čtvrt na zhotovení. Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice a 7 lidí je zraněných. Napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Hasiči museli pomáhat lidem z aut uvězněných v povodňové vodě. Španělsko se v poslední době podobně jako další země v Evropě potýká s extrémními projevy počasí. V posledních týdnech ho zasáhly také rozsáhlé lesní požáry.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, ráno a večer skoro jasno až polojasno. Přes den pak čekáme přechodně až oblačno a na horách se můžou vyskytnout výjimečně i slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále dejte pozor na Děčínsku, na silnici číslo 13 u Ludvíkovic u atletického hřiště havarovalo tam osobní auto. A nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte to po silnici 1/27. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
4: Nebojte se, nemáte přece trému.
5: Já bych měl také malou otázku.
4: Prosím, jen se ptejte.
5: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
4: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
5: Cože? V Radio Luxemburg?
4: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
5: No, pánové, co teda?
4: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad Jen a jen o vás.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem peskován.

tvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou,

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi.

sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě, co bych šetřil chudou štěně.

0: prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty někdy v 60. letech 20. století omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z něj bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka Zavšá říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, proč já znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat svým.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No.
11: Ty jsi
8: po
11: mně čistil. No,
8: ano, v tý křeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
11: Prostě.
8: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda pověla, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl a znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
11: Jistě, to je pro psychiatra.
8: Tohle
11: to je
8: nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
11: Ale... No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
11: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říct si, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
14: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťastný, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvař.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
6: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíze, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš.
6: Aha, dost, jako nezřeš,
5: jako nezřeš.
4: Slyšel jsi otázka na to správné výši, pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda.
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne, ale no ne. Hoj ti na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
7: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. To, že tě pustila.
7: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No, máš zase nějaký průšvih.
7: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
7: No počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
7: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
7: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
7: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budu ještě živ, víš?
8: Šumáre, kolik si koupil těch kytek?
7: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
7: No, konečně.
8: No jo, konečně. Byla znásilněná.
7: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnil jí nějaký mužský.
7: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
9: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to rádi.
9: No, tak pojď, no.
10: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to se mi měl neznácenit, nebo co?
8: Jsi musel líbat ruku, veď?
2: Co učiní gentleman mého kalibru
8: takové? Prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem vol.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977

0: informaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
1: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
0: No, ten jsme dali taky.
1: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
0: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
1: Kluci, Hergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
0: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
1: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
0: I hned.
1: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hoffmanku děsně urazilo.
3: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešli při podrobnostma.
1: Co se děje?
4: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
5: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
1: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
0: No, to je přece stejný.
1: To není stejný.
0: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
1: To bych se neodvážil.
4: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
1: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
0: No ale to není jasný.
4: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
4: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
1: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Bolela už jiřina, moje paní myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Ano, prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznil, že co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli.

0: na ten... přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
0: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čečeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
0: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
2: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rubím vám,
3: pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
3: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
3: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den, dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
3: No, pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych...
4: Ještě, samozřejmě, tak... samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
3: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl to tleskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
4: Ale prosím vás, to
3: nás vedám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
2: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna. Thank you.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle má boriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takhle je ten.
7: No, slova, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam ne,
5: ale jestli tam jste šťastný manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

0: Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.
1: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník Divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Některým infekcím u dětí po nástupu do školek nebo škol podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nejde. Na hradě Krupka mohou dnes zájemci prožít druhý filmový večer. Stráž pod Ralskem na Českolipsku rozšířila seznam lokalit se zakázaným pitím alkoholu. Počasí na zítra oblačno a na horách místy slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám ale podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nejde. A to kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
2: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
3: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
4: S vyšším věkem, myslím, v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
3: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
5: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
3: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Filmový víkend na zahradě Krupka na Teplicku pokračuje dnes od 9 hodin večer promítáním filmu Páni kluci. Podle vedoucího odboru cestovního ruchu a kultury krupské radnice Josefa Mergla je připravená také pergola pro případ deště. Na pláži ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku už lidé nesmějí pít alkohol mimo vyhrazená místa. Radnice vydala novou vyhlášku, která upravuje seznam lokalit, kde je konzumace alkoholu na veřejnosti zakázaná. Zákaz se nevztahuje na dobu konání kulturních akcí nebo silvestrovských oslav. Neplatí ani pro hosty sedící na předzahrádkách různých podniků. Silné přívalové deště zasáhly v noci na dnešek také Liberecký kraj. Na Lužické Nise v Liberci byl kolem půlnoci krátce vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Hasiči v kraji řešili zhruba 50 nahlášených událostí, říká jejich mluvčí Monika Tótová.
6: Přičemž to bylo 36 stromů, 3x jsme jeli čerpat vodu a 6x jsme byli povoláni na odstranění nebezpečných stavů, například do Zlaté Olešnice, kde jsme provizorně opravili střechu rodinného domu v rekonstrukci, nebo v Jablonci jsme vyčistili kanál na panelovém domě.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojediněle se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra, ráno a večer skoro jasno až polojasno, přes den čekejte přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená os ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. A v Mimoni je uzavřená Okrouhlická ulice. Dělníci od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích. Projíždíte po objížďce a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legenda.

0: Ahoj a dobrý den všem. Z Českého rozhlasu Sever vás zdraví Mirek Tartárek. Jako každou sobotu i dnes budeme společně hledat ty největší hity 80. a 90. let. Jsou tady hudební legendy.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Opět nebude chybět narozeninové okénko, ve kterém si připomeneme dvě výjimečné americké interpretky. Uznávanou zpěvačku Mary McKee a popovou ikonu Belindu Carlisle. V našem abecedním seriálu se pak zastavíme u písmene M, které tentokrát patří jedinečné megastar Madoně. Startujeme ale velkým letním hitem z roku 1986. Postará se u něj německá formace Trio Rio. Málo kdo ví, že tito muzikanti původně hráli čistý jazz, pak ale do zkušebny přinesli latinskoamerické rytmy a hned z toho byl celosvětový úspěch. Kapela sice zůstala zázrakem jednoho hitu, ale tahle melodie je nesmrtelná. Ta písnička se jmenuje New York, Rio, Tokio.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady narozeninové okénko. V pondělí 17. srpna oslavila 68. narozeniny Belinda Carlisle. Začínala v dívčí kapele The Go-Go's, ale na konci 80. let už vládla popu. Živě si pamatuji, když jsem tenhle hit poprvé slyšel z tehdy moderního CD přehrávače. Ten čistý zvuk mě úplně dostal a hned mi bylo jasné, že je to absolutní klasika. Přeneste se mnou do roku 1987. Tady je Belinda Carlisle a Heaven is a Place on Earth.

Druhou narozeninovou oslavenkyní je Maria Louisa McKee. Pondělí jí bylo 62 let. Rodačka z Los Angeles se do hudební historie zapsala jako frontmanka kultovní kapely Lone Justice, ale i svou solovou dráhou. Její silný, emotivní hlas, ve kterém se mísí rock, country i folk, vás určitě chytne za srdce. Nejvíc jí ale proslavil filmový soundtrack k filmu Bouřlivé dny s Tomem Cruisem z roku 1990. Právě z něj pochází tahle nádherná balada. Jmenuje se Show Me Heaven.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď následuje pohled na srpnové zahraniční hity 80. a 90. let. V srpnu roku 1982 vystoupila v tehdy populárním německém pořadu Musikladen do té doby neznámá zpěvačka Nena. Se svou kapelou tam zaspívala písničku, ze které se doslova přes noc zrodil masivní hit, který odstartoval její hvězdnou kariéru. Tak se teď pojďme vypravit do léta roku 1982. Přichází Nena a Nur geträumt.

Přesuňme se do srpna roku 1992, kdy hitparádám vládly popové balady a nastupující Eurodance. Britský žebříček tehdy zcela ovládl zpěvák Jimmy Nail se skladbou Ain't No Doubt. Věřím, že řada z vás má tenhle hit spojený s létem u vody stejně jako já. Mně osobně tahle písnička okamžitě připomene bezstarostné prázdniny a věřím, že nostalgickou náladu teď navodí i u vás doma. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear.

0: Mirka Tartárka.
1: Teď už v rámci hudebních legend míříme k našemu tradičnímu abecednímu seriálu. U písmene M nás dnes nemůže čekat nikdo jiný než Madonna. Americká zpěvačka a nejprodávanější interpretka všech dob, která navždy změnila tvář moderní pop music. Dnes si z její diskografie připomeneme tři obrovské hity z 80. let. U královny popu navíc zůstaneme ještě příští týden, kdy se pro změnu zaměříme na její devadesátková léta. Naší abecední rubriku otevíráme v roce 1983. Tehdy vydala svůj vůbec první celosvětový hit, který z ní okamžitě udělal globální celebritu. Tady je Madonna a Holiday.

To byla americká zpěvačka Madonna a její oficiálně první celosvětově úspěšný single Holiday. Možná nevíte, že tato popová ikona má italské kořeny a její celé rodné jméno zní Madonna Luis Ciccone. My v našem abecedním seriálu zůstáváme v 80. letech a posouváme se do roku 1984. Tehdy Madonna vydala své přelomové album Like a Virgin, ze kterého pochází i náš další hit. Skladba Material Girl z ní definitivně udělala ikonu tehdejší generace.

Do třetice uzavře dnešní abecední seriál s Madonou skladba Papa Don Pryč. Mně osobně tahle písnička okamžitě připomene léto roku 1986, když jsem se vydal do Prahy do polského kulturního střediska. Vsadím se, že mnozí z vás tam za hudebními úlovky jezdili taky, protože se tam dali sehnat jinak naprosto nedostupné zahraniční desky. Vystál jsem si tam tehdy nekonečnou frontu, ale domů jsem si hrdě odvážel album True Blue s tímhle hitem. Tady je Madonna a Papa Don.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď dostane prostor domácí hudební scéna 80. a 90. let. Vrátíme se konkrétně do srpna roku 1983. K absolutně nejhranějším písním toho léta patřila česká verze britského hitu Japanese Boy. Michal Prostějovský k němu ale napsal skvělý text o cestování letadlem a píseň v podání naší devítinásobné zlaté slavice okamžitě masivně rotovala v rádiích. Pohodlně se usaďte, z roku 1983 k vám přilétá Hana Zagorová a její mimořádná linka Praha-Tokio.

V našem výletu do domácí historie se posuneme do srpna roku 1993. Tehdejším hitparádám a diskotékám začínal vládnout moderní eurodance. Skvělým důkazem je parádní hit Spoutaná od projektu Karja. Zajímavostí je, že za tímto skvělým tajemným zvukem stál slavný autor hitů Jindřich Parma, který psal písničky třeba i pro Petra Kotvalda. Tady je Karja a Spoutaná.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a pořad Hudební legendy, ve kterém ani tentokrát nezapomeneme na taneční scénu. Vrátíme se do srpna roku 1983, kdy diskotékám začaly naplno vládnout syntetizátory. Z Velké Británie tehdy se skvělým rytmem přišla skupina Freeze. Jejich skladbu IOU doprovází zajímavost. Ten ikonický vysoký hlas v refrénu nepatří žádné zpěvačce. Naspíval ho sám frontman kapely John Rocca, který si ve studiu jen tak pro zábavu zkoušel zpívat falzetem. Producentovi se to zalíbilo a udělal z toho hlavní motiv.

Od 80. se teď v tanečním rytmu přesuneme do let 90. Vrátíme se do srpna roku 1995, kdy světová taneční scéna prožívala absolutní vrchol žánru Eurodance. Tehdy se dařilo i italské produkci, která byla skutečnou kolébkou těchto tanečních melodií. Právě z italských studií vzešla také dánská zpěvačka Wickfield. Její tehdejší novinka Think of You skvěle navázala na její předchozí obrovský úspěch se skladbou Saturday Night. Vsadím se, že i vám tahle melodie okamžitě připomene bezstarostné léto roku 1995.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Další srpnové hudební legendy pomalu končí. Na úplný závěr se vypravíme do Velké Británie, konkrétně do týdne od 18. do 24. srpna roku 1985. Druhé místo britské hitparády tehdy patřilo reggae skupině UB40 a zpěvačce Chrissie Hynde. Ti dali tehdy nový kabát slavnému duetu, který už v roce 1965 naspívali Sonny & Cher. Zpátky do léta 1985 nás teď přenese jejich verze klasiky I Got You Babe. To už je pro dnešek vše a u dalšího vydání hudebních legend se na vás v sobotu opět těší Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česká Kamenice na Děčínsku má nový domov pro seniory. Klienti se do něj začnou stěhovat během následujících dní. Radnice v Jilemnici usiluje o otevření nové zdravotnické vyšší odborné školy. Policie pátrá po muži, který utekl po násilném činu z domu v Otovicích na Karlovarsku. A počasí na zítra oblačno a na horách místy slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Česká Kamenice na Děčínsku dokončila dva nové objekty domova pro seniory. První klienti se do nich nastěhují v nejbližších dnech. Nové zařízení nabídne 28 lůžek. Město stavbu za 240 milionů korun zvládlo dokončit během jediného roku. Pokračuje starosta Jan Papajonovský ze STAN.
2: Dokonce ta stavba zlevnila oproti předpokladu, protože se tady v průběhu realizace podařilo najít méně práce, takže oproti smluvní ceně budeme o jednotky milionů korun níže.
3: Čekáme na rozhodnutí o registraci od Ústeckého kraje. To znamená oficiální schválení provozu toho domova.
0: Město dostalo na stavbu dvou objektů dotace ve výši 168 milionů korun. Úředníci v Lounech zaregistrovali všech 9 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce lounské radnice. Před 4 lety ve městě kandidovalo 10 politických subjektů. Komunální volby letos budou také v obci Brodec na Lounsku, kde se minule nekonaly, protože kandidátní listinu nikdo nepodal. Komunální volby budou 9. a 10. října. V Jilemnici na Semilsku by se příští rok mohla otevírat nová zdravotnická vyšší odborná škola. Radnice spolu s Libereckým krajem teď usiluje o akreditaci na ministerstvu školství. Vyšší odborná škola doplní ve městě střední zdravotnické vzdělávání. Studenti by se měli učit v budově bývalého gymnázia v centru, kterou město zrovna rekonstruuje. Pokračuje starosta David Laváč z ODS.
4: Která by zde mohla vlastně rozšířit výuku o vyšší odbornou školu zdravotnickou, která vlastně naváže právě na zdravotnické vzdělávání v Jilemnici a vlastně samozřejmě i naší nemocnici MMN AS.
0: Desítky policistů na Karlovarsku aktuálně pátrají po muži, kterého podezírají z násilného útoku v obci Otovice. Do pátrání nasadili vrtulník, psovoda nebo čtyřkolky. Policie o tom informovala na síti X. K útoku mělo dojít mezi rodinnými příslušníky a jedna žena utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji letecky transportovali do nemocnice. Případem se zabývají krajští kriminalisté.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, přes den přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: České Lípě na Ladě na silnici číslo 9 v ulici Borská ve směru na Nový Bor nedaleko čerpací stanice Odlen se srazila dvě osobní auta. Na vozovce je rozlitý olej. A v Chomutově počítejte s omezením ve Škroupově ulici. Nedaleko křižovatky z Čelakovského ulicí je silnice zúžená na jeden jízdní pruh kvůli stavebním pracem. Omezení potrvá do zítřejší půlnoci. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
5: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a vás opět po týdnu zdraví Petr Liftner. Dneska se podíváme za umělcem, kterého už jsme kdysi v našem pořadu zkoumali. Vrátíme se k příjemnému hlasu zpěváka, kterého já osobně objevil skrze westerny. Tak si zatím zahádejte.

Not Enough Indians nám dospíval Dean Martin, který se narodil 7. června 1917 v americkém Steubenville v Ohio jako Dino Paul Crocetti do rodiny italských přistěhovalců. Anglicky se údajně pořádně naučil až po nástupu do školy. Než se stal zpěvákem, tak vystřídal nejrůznější zaměstnání a krátce se věnoval také boxu. Od 40. let ale začal stále výrazněji pronikat do světa hudby a z Dina Crocettiho se postupně stala jedna z největších amerických hvězd své generace. Teď už píseň Voláre.

Zásadním okamžikem kariéry Deana Martina bylo spojení s jakýmsi komikem Jerry Lewisem. Dvojce Martin a Lewis se dala dohromady před 80 lety v roce 1946 a během následujícího desetiletí ovládli americké kluby, rozhlas, televizi, nakonec i film. Po jejich rozchodu v roce 1956 se Martin dokázal prosadit samostatně jako zpěvák i herec. Objevil se v desítkách filmů, mezi nejznámější patří Rio Bravo s Johnem Waynem, kde si zahrál po boku dalšího populárního zpěváka Rickyho Nelsona. Dovolím si tvrdit, že pravděpodobně to byl i jeden z filmů, kdy jsem ho poprvé viděl i já.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a tentokrát Dina Martina. Zpěváka s charakteristicky uvolněným pěveckým projevem a image elegantního baviče, který jakoby nikdy nic nebral příliš vážně. Mezi jeho nejslavnější nahrávky patří například Dec Amore, Volare Svej, Memories Are Made of This nebo Ain't That a Kick in the Head. Některé jsme si projížděli už v našem pořadu kdysi, jiným dáváme přednost dnes. Dean Martin dosáhl mimořádného úspěchu v roce 1964 s písní Everybody Loves Somebody, která se v americké hitparádě Billboard Hot 100 dostala na první místo a sesadila z něj Beatles. Tak tady je.

60. letech patřil Dean Martin také k okruhu hvězd známému jako Rat Pack společně s Frankem Sinatrou a samým Daviesem Juniorem. Jeho popularitu ještě posílil televizní pořad The Dean Martin Show, vysílaný v letech 1965 až 1974. Kolem Martina se objevovaly také příběhy o kontaktech s lidmi spojenými s organizovaným zločinem. Jejich skutečný rozsah je ale potřeba hodnotit opatrně. Dean Martin svět opustil 25. prosince 1995 v Beverly Hills ve věku 78 let.

0: I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston.
1: Tolik pro dnešek tvorba Deana Martina, mého oblíbeného zpěváka, jehož klidný hlas prostě dovede pohladit. My už se ale za pár minut přesuneme do Československa. A aby to bylo ještě vtipnější a zajímavější, tak uslyšíte písničku, kterou už jste před chviličkou slyšeli v jedné z originálních verzí. Můžete si zatím tipnout, která to bude. Máte na to asi tak 4,5 minuty.
2: Za všechny ty pomatený blázny, co věří v tisíc pohlaví. Za všechny líný vepře, který život nebaví. Za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrýt. Za rádoby influencery, co mají místo mozku prejít. Za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost. Za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost. Za všechny šoféry s malým pérem, kterým rozum dávno krach. Jo, jo. Za všechny jdoucí ultrasměrem, co šířej po ulicích strach.

Za všechny, co si večer pouštějí zprávy a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou a nebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo dnes.

Do širšího povědomí veřejnosti se Judita Čiřovská dostala na přelomu 50. a 60. let, kdy začala spolupracovat s významnými orchestry tehdejší populární hudby, především s tím dirigenta Karla Vlacha, kde účinkovala jak v rozhlase, tak v televizi. Její styl byl ovlivněn šanzonem a tehdejší západní populární hudbou. Zpívala nejen česky, a tak měla možnosti vystupovat v zahraničí a získat si popularitu i mimo Československo. Mezi její nejznámější písničky například patřila Akropolis Adie, která se stala jedním z největších hitů její kariéry. Velkou popularitu si ale získaly také ty s názvem Dominiku nebo Dám ti růži. Díky svému stylu a kultivovanému projevu byla často přirovnávána vůbec k evropským top šanzonovým zpěvačkám své doby. Tak teď už ta Akropolis Adie.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání Petra Liftnera. A když tak přemýšlím, tak možná píseň Dominiku je vůbec tou z prvních, které jsem od Judity Čehrovské jako malý slyšel. Judita koncertovala i v Německu, Rakousku a dalších evropských zemích. Především právě v německy mluvících zemích měla velkou popularitu a také v němčině nahrávala písničky a vystupovala na tamních festivalech a v televizních pořadech. Její kariéra však byla částečně ovlivňována i politickou situací v Československu a vystupování i cestování do zahraničí jí režim začal postupně komplikovat.

Ke svému konci dospěl další díl hudebního hledání. Doufám, že jsme vám z hlasy Dýna, Martina a Judity Čeřovské zpříjemnili sobotní podvečer a opět za týden. A teď pozor, u 400. dílu hudebního hledání se na vás bude těšit Petr Lifner.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Část ulice Mánesova je v České Kamenici bez veřejného osvětlení kvůli opravě vedení nízkého napětí. Nová výstava v Liberecké galerii FOK představuje pražské Podolí. Ječmen myší může psům způsobit vážné komplikace, varují před tím veterináři. A počasí na zítra oblačno a na horách místy slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Ulici Mánesova v České Kamenici na Děčínsku nefunguje veřejné osvětlení. Město na problém upozornilo na svých oficiálních webových stránkách. Důvodem je oprava vedení nízkého napětí.
2: Podle radnice nefunguje veřejné osvětlení v ulici Mánesova ve směru ke koupališti. Dělníci opravují v oblasti vedení nízkého napětí a bylo potřeba veřejné osvětlení dočasně vypnout. Práce by měly podle radnice trvat na nejvýš ještě týden. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově vidět soubor fotografií s názvem Lidé Podolí, a to v galerii FOK. Autorem je Jan Dittrich, který se zaměřuje na takzvanou krajinářskou fotografii. Sám v Podolí bydlí a rozhodl se poukázat na stálost krajiny a proměnlivost lidských životů. Jak lidé na fotkách vypadají, popisuje fotograf Dittrich.
3: To nejsou klasické portréty, ale jsou to postavy vybělené a přesvětlené zábleskovým světlem. Ty lidi se různým způsobem obměňují, stěhují pryč, přestěhovávají, rodí se, umírají, je tam prostě takový pohyb.
1: Výstava potrvá v Liberecké galerii FOK do 11. října. Ve městech se rozšiřuje ječmen myší. Jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáků, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Jak uvedl ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík. Sociální síť TikTok zaplatí pokutu jako urovnání sporu ohledně porušení zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti s tím, že platforma uhradí v přepočtu víc než 8 miliard korun. Žaloba tvrdí, že aplikace porušuje soukromí dětí. Sociální síť podle rezortu ale ochranu mladistvých od té doby výrazně posílila.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojediněle se budou tvořit mlhy a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. Počasí na zítra ráno a večer skoro jasno až polojasno. Přes den čekáme přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jaká je aktuální situace na severočeských silnicích? Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz, řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Také se tam v dopravních špičkách tvoří i delší kolony. A v Teplicích je kvůli úpravě parkovacích míst uzavřená ulice Čelakovského. To byly zprávy a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a z Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza. Velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku, na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano, a samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele. Když

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Opouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchřic a silic. To jsou ty obrázky celé látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plnivost z piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si to samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju, a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějné nové odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti, třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti bolům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílí, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantuhumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě jako krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Během posledních 6 let v našem pořadu se mimo jejiných hostů vystřídali mladé Němky. Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Měli společné to, že byli v Česku na dobrovolnických ročních stážích, které se konaly v rámci spolupráce české společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Sinnzeichen Friedensdienste, což v překladu znamená akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Já jsem z Düsseldorfu a končila jsem škole minulý července. Jmenuje se Geschwister Scholl Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech, ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuji taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuju jako dobrovolnice v Živá paměť a navštěvím starší lidi. Nakupujeme nebo vaříme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Yeah.
2: Jo.
3: A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat? Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, my musím nakupovat sama a s klientů.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klienti, ale navštívím ještě 4 paní doma.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohli by být vaši babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodně.
3: Teď mi prosím vysvětlite, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sinnzeichen je partner organizace K živá paměť.
3: A vy jste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my jsme 12 dobrovolnice v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníci v Francii, Belgii, USA, Řecku, Polsku, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko v... Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online. A taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Ne. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gumě. Taky mám práce v Ústí v muzeum. Tak pracuji v muzeum a ve živá paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národní muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch knedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezky v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Pláteník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci většinou, jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v Živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v Živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečnej a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zasloužej, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Troufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, oni informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu si na ně zvyknou tady, to loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například Ida ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo? A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozřejmě těší na rodinu, kamarády a na německý jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro její budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštích pořadů Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1 a počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
2: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
4: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavi se dnes v nejvyšší domácí soutěži minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojedinile mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojedinile s přehánkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. a Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bývalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A Dávidek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adis Abebě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně s

0: Manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo? Protože ten byl ve škole. Tak jsem řekla, tak teď se rozhodněte, co chcete. Zlatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten, celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče.
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?

0: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu vlastnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli vlastnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
1: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
0: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
1: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
0: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
1: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
0: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
1: Poradíte se.
0: Poradit, jo.
1: Přezouváte se na zámku?
0: Ne.
1: Kam byste vzala návštěvu jako první?
0: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
1: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
0: Tři slova? Tak domov. Vzpomínky a starosti.
1: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
0: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
1: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
0: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
1: To byl takový lovec?
0: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
1: I babička.
0: No ženy ohromně střílely, jo.
1: Jo.
0: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
1: Co jiného dělat než střílet?
0: Jenom střílet. Ty chudáky. No
1: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
0: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
1: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
0: Jani. Jani Dušicky.
1: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
0: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
1: Ne.
0: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
0: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
1: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
0: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
1: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
0: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když přijel na sváty, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: V Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už jsem ji dala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 milimetrů, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 milimetrů.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice, Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdu se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojediněle s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase Voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitku na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je?
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je subhnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vememe do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám buď malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde placuje?
5: V Ypsilonce.
6: Zda má hodinu?
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
2: Správně, ano. Konec vlády jednoho Lábuse.
7: Konec vlády jednoho Lábuse.
8: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam nebo nakreslím a tak to mě to baví. Když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani, v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se tím mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, dělal jsem to teda podle fotografií teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi, že jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena. Říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té devítiletce, tak já třeba jsem byl takový, jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový pátý třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Být, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9:25. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu.
1: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
1: Mámo, flek!
2: Červená!
1: Flek!
2: Zelená!
1: Flek!
0: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L100.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ale největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a Damu, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na Damu tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na Damu, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Vy ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou cedulí Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když jsou po ulici a my to bylo divný, že furt tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. Tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku netka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, ta, svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže by se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkal jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči, říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 let a první řekl, udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, že jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, že jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak, no to.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo, nebyl.
4: Jako nebyl
3: ne, ne, ne, ne, nebyl, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivní.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: ty? No, chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách, tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točil v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No a dívala jsi se všude. A pořádně. Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, no a dál?
7: Dál už ne.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když jsi takový, mě už to nebaví.
8: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
9: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
10: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
11: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
12: Voloviny.
10: To si teda pište.
12: Kraviny do kravín.
11: Ale nemel furt.
10: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
13: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž,

0: Vesnice. To stále čumáku je celá vesnice.
1: Ježiš, malé ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
2: No jo, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: ale nahý jsme tam nebyli.
1: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne,
4: děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
1: Jo, v mandáka, s vídlema z vás žádné jítel nebondli.
5: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
3: správně.
1: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
5: Ače nechaj!
1: Domluve,
6: to ne, pozor, prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
1: To jsme si to rozuměli teda, tak hodně. Gabino, Popova, se! Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
5: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
0: Ano, je to prémít, ať se zvykne sám.
1: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku, já!
7: Nebylo tohle, to tady nebylo.
8: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
1: Žensky, otevřete! Žensky, slyšíte?
5: Nepustte mě, to je nějaký omyl. To přece v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad ten snad nebo život.
1: Otevřte!
9: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
10: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba něko, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonal zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce zábavy, že všechny záběry, kde Kor má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. Žádným záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? A jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až si smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzim.
5: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zase bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: A to vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
6: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře pozanezený hlas, víte?
9: Tak už
6: ale
9: budeš říkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia,
6: já
9: mám tam zpívání!
6: Odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude za nedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma. No, odhadnete?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla a možná ho budete mít tu desku nebo ten... Nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože... A vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem, zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často přinejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, OK, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterými jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá, pěkný večer, kdo startuje telefonicky noční linku, tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, jsem chtěl říct do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli si dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to já, je váš věk, mě to nevadí, každopádně.
1: Já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí, my to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat, tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak mě máma posadila jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký jenže dětský gulag.
1: Jako, no přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že jo, gulag. Mm-hmm. Tak. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já se teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátor, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Náce. Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dá se říct, že jo. No. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. No, je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma, To byla teda ta moje hodně blízká kamarádka teda z Ruska, Žukovský. No, představte si, on ji srazil vlak.
0: No, reakce jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to, co říct. Držte se, jedině není vám můžu říct, držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli jako mě blízký, jako takhle, no, já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl. Ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala. Nevím co.
0: Teď se to hlavně už nedozvíme ani, tak až se potkáte v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete transsibirskou magistrálu.
1: Já jsem si vzal několik takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se omlouvám.
0: V pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu dělat.
0: Michale, teď až položíme telefon, pravda pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, to budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Tak ne, nadarmo se říká, že jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší noc.
1: Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu. A samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto, rok 2008.

0: to Kuba Smolík a Viktorka Genderová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer i vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to tak jsem to zařídil tak, že se řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A jestli se to nelíbilo, a tak říkám, nech si to palit hlavu. A já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte, prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy jsem, měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni, ty děti nesou hlupí, jestliže když se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak ztratí o důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt, tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak to nedal nic. No.
0: A pochopili to?
2: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti. No, ale jsou problémy, no.
0: No, tak to jsem rád a jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naskvěle.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11 babička, bráchy druhá babička, jo. Mm-hmm. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebavovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu. A oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky s tím, že prostě udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali na sebe. Na jo?
0: Ano.
1: A já jsem o tom viděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a oni tata přijel se Zálitko a říká mě, si nevíš pýtá, jedeme Zálitko tam. A místo toho mě dovedl do Černovic a tam je řekl, že jsou zdravá. Mě mám je teda dom, jo, a ještě do Bohu jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčili s mamou v baráku. Já jsem se s tím strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domu. Kluka jsem ji tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let. Mhm. To bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jenže on se vyučil, vystudoval práva a vystudoval školu a prostě může navrhovat vykreslit na barák a takový ty papíry a kvůli tam by vedl se pojít takovou školu, jako vystudoval, ale jak se to bude stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla se z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A si zase tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny

a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju, Lenko, dobrou noc. A vy ostatní vítejte, volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc, nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži, nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotávat, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: Říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Ozbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on neště narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, když jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct. Ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběl jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl obřadní síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teď si to dovedu představit, že to je osud, nebo
0: zkrátka,
2: že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost, ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Uh-huh. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem si tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhala, nemám totiž lhaní ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mi je neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji, a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu? I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor, třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak ať ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady je Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí v Podkrušnohoří nebo v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je hamplý líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhát, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom bezcentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun. Do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá o té výranoční linku? Haló? Ne, neslyším nic. Teď slyším. Kdo tam je? Haló, haló?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno. Už děkoval jsem vám, děkoval.
2: Díky.
0: Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, my, a i mě.
2: Mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mýmu mužovi bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s vnoučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah. A tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět.
2: Jasně, tak, aby jsme jí to...
0: Já to chápu, prostě, ale to... jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Protože do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že?
2: No. Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale tak byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě snad to snášela dobře. Hmm. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc, co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny nebo teška, člen rodiny nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný stav k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborna vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Já rozumím.
2: Pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo a to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to umrtí psa. My jsme teda taky vnukovi zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma, bylo to po prázdninách, protože tady tráví prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít Kvejskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Když zažou rodiče, to je dnešní téma noční linky, zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky Slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem? Budu moc rád, když zavoláte do noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce jsem mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vyvolejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: Když zalžou rodiče, no můžu si použít tady od Petra Nadě, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí, sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození Pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázny sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude po, bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, kdy nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme. Jo? Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, když je to rozežranost. A pak se nadivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásné kalhoty, tehdy sportovní, nosili se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové a červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. To bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No málem jsem dostala facku od tatínka, jo? Ale ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Jo, já už myslel, že... že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže... chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů.
0: To takhle neříkejte, prosím.
2: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
0: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, dobrou noc.
1: Noční linka.
0: A máte to.

0: Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka@rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5. hodiny raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám na hlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct, že mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomíra tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající, muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla. Včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To tak potom vzali biolitem nebo
1: prosím?
0: To jí vzali biolitem nebo že pohádky většinou končí
1: ne,
0: dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak no. Sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak.
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Kohout v pohádce o Kohoutkovi a slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak bych prosím vás ještě chtěla říct,
0: povídejte,
1: že no, chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: skutečně dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví,
0: ne.
1: Tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mě nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně.
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v noční lince. Tak se
1: tak
0: těším.
1: Tak to bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju.

0: 7.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazily mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se, naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to
0: je jo, rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo se šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a maningotku a budeme jezdit po světě. On byl to celý šťastný. Tak, a to je ten začátek. A teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, než budu končit, tak musím říct jednu historku. Viděli jsme si v Banáku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala

0: byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a došla jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak mi kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno doza a polepený cedulkama.
1: Ano. Jo.
0: Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi.
1: No.
0: Ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem to synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitel se zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel a pročil, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit. A vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme 4 děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
1: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku, dobrou noc.
0: Zase.

Radek Tomášek a Boxer, poslední písnička do celé do jedné hodiny. Zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát. Jednou určitě, že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám. To vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně a myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši, to rozhlasové divadlo, snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí a vlastně potom, co skončíme, tak taky a je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo, jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti. Dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince, ať už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutněla, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macoun ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
1: Hvězdné návraty.
0: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byly zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
2: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
3: Nos dolů.
2: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
0: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
4: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
5: Pro manželku?
4: Ne, zemřela Konova tchýně.
5: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 tisíc korun.
4: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
5: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
4: To je furt moc. Máte něco za 500?
5: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
4: Jo.
5: Jo.
4: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
5: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
4: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
0: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
6: Haló?
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
7: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
6: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
7: Ne. Tchýně.
6: Tchýně, taky dobrý, ne?
7: Ano. Víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
6: Jo.
7: A radil jsem se s klukama v restauraci. ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
6: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Mm-hmm. S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
7: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci. Ano, ano. Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
6: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
7: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
6: Jo.
7: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
6: Ano.
7: No to teda byl fór.
6: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
7: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
6: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
7: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
6: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vám. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
7: No to ne.
6: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
7: Madla a není to opravdu těsný.
6: No tak to jsou tady horší věci.
7: Jo.
6: Včera tady byl děda s babičkou, se kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, ty jsi se zbláznila, ne, foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
7: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
6: Je to fór.
7: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
6: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
7: Jo, dobře.
6: Protože dneska jdu na půl plynu.
7: Jo.
6: Vidíte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se ano, má, pardon.
7: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
6: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
7: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
6: ano?
7: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
6: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
7: Ne.
6: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
7: Dobře.
6: No, takže vy jste...
7: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
6: No, za ty...
7: No tak ten...
6: Ty tři za ty...
7: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
6: Ano.
7: Tak.
6: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
7: A myslíte, že by to šlo?
6: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
7: Jak to myslíte bůra?
6: 5 000 jako.
7: No to je moc.
6: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
7: Jo.
6: Víte, do čeho jdete prostě.
7: Čili za 5, ale to je moc.
6: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
7: Ano.
6: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
7: jo.
6: Šestičlenná kapela.
7: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
6: Já nevím, co s váma, sakra.
7: Máte tam něco levnějšího?
6: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
7: Jo.
6: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
7: Ale
6: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
7: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
6: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
7: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, ale nebudu to měnit.
6: No tak to nemusíte říkat, že u mě děláte.
7: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
6: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
7: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
6: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
7: No, tak nějak, no.
6: Ahojte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište. Ano. To je smlouvička.
7: Ano, tady.
6: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
7: Ano.
6: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
7: No to je teda for.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. Teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímně se ustáš, jo. A teď jsem si říkal, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic, ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslím, jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Co kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Já rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímný kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale to si ne, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys neposlal umrtní oznámení kolkovaný.
3: Zajisté, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
10: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničkomá středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Budu teď chlapče pár let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať.

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se. Překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal trošku, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlastně, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, tak chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, ní, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je drželi, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřit. Tak takový všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška, ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí. A ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou.

0: černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
1: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
0: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
1: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
0: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
1: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
0: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
1: Tak to jsou.
0: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
1: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
0: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
1: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
0: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
1: Prepač, já vám nerozumím.
0: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
1: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
0: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka, víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
1: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
0: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
1: Tak ano, ano, já to beriem.
0: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
1: Ano. Miláček, to jsi ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
0: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
1: Vy si zo mňa robíte srandu.
0: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
1: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
0: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
1: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
0: No a budete platit cash, nebo kartou?
1: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
0: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme. Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
1: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.